0: Další CDčko, které je teď tady na stole a doznělo v kanceláři Vojtěcha Stříteského, uměleckého ředitele a dramaturga Smetanovy Litomyšle, teď byl Antonín Dvořák. Slyšeli jsme dvě opravdu etericky nádherné a čisté části Stabat Mater. Vojto, s kým si vybral? Protože ono vybírat z těch nepřeberných množství této nahrávky, která se opravdu stala světovou ikonou a chopilo se jí mnoho ansámblů, mnoho interpretů, solistů, dirigentů, těles, to je v podstatě vlastně strašně těžký oříšek.
1: Je. Já bych samozřejmě mohl nabídnout nahrávky českých interpretů, ale já jsem úplně úmyslně, když jsme hovořili o tom, že je to celosvětové univerzum, toto dílo, toto téma, tak jsem zvolil nahrávku Helmuta Rillinga, který pořídil v Americe ten tenorista, to byl James Taylor. Já mám tuhle nahrávku už mnoho let a mám ji rád. Ostatně i to téma, když jsem mluvil v některém z předešlých vstupů o tom, že rád cestuji a že nade všem miluji Itálii, tak jsem se vypravil do takového zapomenutého městečka Todi v Umbrii, kde stojí na první pohled nenápadný chrám, ale dole, neřekl bych, že jsou přímo katakomby, ale je hrobka Jacoponeho, který je autorem textu ke Stabat Mater, tak vím, že jsem mu tam zapaloval svíčku, protože dal světu nádherné přebásnění utrpení Kristovy matky a musím říct, že Umbrii, teď tady nedělám reklamu nějakým cestovním kancelářím, ale vypravit se do Umbrie je úžasný zážitek, stačí si o tom přečíst Karla Čapka a pak se tam vypravit, mají tam báječné víno, skvělou kuchyni a jedno krásnější město než druhé.
0: Když jsme u toho hudebního cestování, což je také velká část tvého života, alespoň v těch mezičasech, které nemusíš úplně aktivně věnovat Smetanově Litomyšli, stíháš třeba navštívit všechna místa nebo jinak, vybíráš si cíle svých cest a dovolených v nějaké spojitosti s hudbou, anebo když už se ti poštěstí, že máš nějaký týden, dva, tři volno, tak spíš už tu hudbu třeba úplně nespojuješ s tím svým časem toho volna.
1: Kdepak, já se toho festivalu a produkce a dramaturgování ani na cestách nezbavuju. Když jsem byl na Kypru, tak jsem samozřejmě šel v Pafosu do amfiteátru, jak to tam pořádají. Když jsem byl v Tunisu, zase amfiteátr římský, nádherný, koloseum, tak prostě v Avignonu, v Papežském paláci, kde je také významný festival, vždycky se dívám, jaký je vztah památky obyčejně světového významu k tomu hudebnímu festivalu, jaká tam používají lešení, tribuny, jeviště, co se staví, jak mají zapuštěná světla, kde jsou reproduktory, to prostě k tomu patří a vždycky to ještě fotím a pak se vracím a ukazuju to šéfovi techniky Karlovi Kalouskovi a samozřejmě kolegovi Honzovi Piknovi, podívej, co jsem viděl tamhle a Honza je na tom úplně stejně. Při tom cestování tuhle profesi nemůžete odpárat, protože to, co nás posouvá dál, jsou nejen, ale hodně zkušenosti, které čerpáme zvenčí.
0: Když si vezmeme další část, kterou si vybral pro tu dramaturgii návštěvy, tak je to velké symfonické dílo Ludvíka van Beethovena, jeho pátá osudová. Jak uvažuješ o tom, aby se měla dostat velká symfonická díla právě do programu Smetanových Litomyšlí?
1: Je pravda, že ke každému uvedení se snažím mít příběh. Někdy je ten příběh sám od sebe daný, někdy je potřeba jej trošku domyslet. Když jsme osudovou symfonii hráli naposledy, bylo to v loni, v roce 2018, kdy jsme ji zařadili do koncertu Osudová léta 1918 a 1968. Ostatně tahle symfonie měla premiéru v roce 1808, ale kvůli tomu jsme ji tam nezařadili. Beethovenová pátá vypovídá nad jiné skvěle o tom, jak člověk překoná bolesti, strázně, protože Beethoven už někdy kolem roku 1800 začínal mít velké, mu bylo 30, velké zdravotní problémy a bohužel se ohlašovala i choroba pro muzikanta nejfatálnější, stejně jako u Smetany, u některých dalších hluchota, která jej nakonec také pohltila. Já, když si vezmu jenom ten úvodní, ten slavný triolový motiv, tak k němu Beethoven napsal tak tluče osud na bránu. On mimochodem teda není autorem toho podtitulu Osudová, nevím, zda to byl Schindler nebo někdo jiný, ale v každém případě je to symfonie, která mne dostává už od mých mladých let. Já jsem jako kluk neměl moc peněz a naši mi teda nic nezakazovali, na druhou stranu si mysleli, že investice do muziky asi není tou nejlepší, ale byl tady takový hezký obchod, v něm byla strašně příjemná paní prodavačka, která mě už znala. A stala se nějaká věc, že ve skladech potřebovali vyskladnit všechna mono LPčka. A dávali je za jednotnou cenu 16 korun. To si pamatuju dodnes, protože já jsem každý den odnes aspoň 3-4. Prostě jsem se v těch krabicích přehraboval a jedno z těch LPček byla moje první Osudová s dirigentem Paulem Kleckým a Českou filharmonií. Musím říct, že to LPčko dodnes mám a je strašně poškrábané, protože já jsem se do té symfonie naprosto zamiloval a považuji za nejkrásnější, to se říci nedá, ale za jednu z těch nejlepších vůbec. A jestli si budeme moct dokonce tuto nahrávku pustit, protože já ji na CDčku nemám, tak to bych měl velikánskou radost.

0: Osudová, tak to byla další skladba, která teď dozněla v rámci celé dramaturgie naší návštěvy. My jsme přijeli do Litomyšle na Zámecké nádvoří za Vojtěchem Stříteským, uměleckým ředitelem Smetanovy Litomyšle a dramaturgem. Vojto, ty si tu dramaturgii sestavil pro nás teď na Dédur velmi pestře a velmi hezky, v podstatě ze svých vzpomínek, zážitků z interpretů a děl, která si zařadil do dramaturgie Smetanových Litomyšlí určitým průřezem. Byla to i osudová. My jsme slyšeli teď v podání České filharmonie a s dirigentem Paulem Kleckým. A teď je před námi další skladba, která má jaké místo v té dramaturgii, kterou si pro nás připravil?
1: Ta ještě svoje místo nemá. To místo je v budoucnu. To, co za chvíli posluchači uslyší, plánuju už hodně dlouho. Taková Mahlerova 8. symfonie tisíců se poprvé objevila v tištěné verzi v roce 97, že bude součástí ročníku 98, což je před 20 lety. A zahráli jsme ji až v roce 2016. Nicméně to druhé nádvoří velké projekty snese. Já jsem takhle třeba programoval Berlioce Requiem, letos Faustovo prokletí a podobně. A existuje jedna ještě fakt velká skladba, kterou bych rád za mého dramaturgování na festivalu provedl, a to je velkolepá kantáta, asi by se dalo říci, Arnolda Schönberga, písně z Gure, neboli Gure Lieder. A já ku podivu nepustím tu obrovskou zvukovou masu, kterou vydává 50 dechových nástrojů, patřičný les smyčců, to je skutečně nějaký 120-130 člený orchestrální aparát. Já teď pustím komorní verzi, nebo respektive část Gure Lieder, protože to tady mám s interpretkou, která patří neodmyslitelně, jak jsme tanověli to myšli. Je to rodačka z nedaleké Chrudimi, Dagmar Pecková, která Mahlera, tohoto Schönberga, ale i některé další, jak si německé autory dělá velmi dobře, už proto, jak skvěle německy mluví, vždyť tam žije a tak dál. A také protože tuto nahrávku diriguje Jiří Bělohlávek, jehož jsem měl tu čest zvát svým přítelem. On byl také čestný občan Litomyšle, ostatně jako také Eduard Haken, kterého jsme slyšeli v biblických písních. Já jsem vybral píseň Holubice z Gure Lieder. To je ta komornější varianta, jinak je to opravdu monumentální zvuk obrovského aparátu. Třeba při premiéře to bylo v 1913, zpívalo 600 zpěváků. To je tak megalomanské jako Mahlerova 8., ale to megalomanské myslím velmi mile, přívětivě, nikoli pejorativně špatně. Ano. A na tom nádvoří jsme předběžně dohodnuti s jedním dirigentem světového jména, je to Čech ovšem, že by nám stačilo asi 140 zpěváků a asi ten 120 člený ansámbl. A tak já doufám, že během 2-3 let Gure Lieder budou na Smetanově Litomyšli.
0: Když se vezmeme vůbec limity zdejšího nádvoří, zmínil si symfonii tisíců Mahlerovu a i třeba konec konců tohoto Schönberga, jaký limit třeba ten prostor má, aby skutečně ještě to dílo nestratilo na své monumentalitě, ale zároveň zase vyznělo dobře, nestratilo na tom provedení.
1: Myslím, že jsme si to vyzkoušeli, ten opravdu úplný limit, já považuji 300 účinkujících. Kdyby totiž více, tak už toho zvuku bude až moc. Třeba když zazněly první tóny Mahlerovy 8., tak se některým zdálo, že už je to naddimenzované tedy v tom volume, ale myslím si, že některé skladby prostě forte fortissimo zaznít musí. Když si vzpomenu třeba na to Berliozovo Requiem, tak s tím mám opravdu velké vzpomínky, protože jsme umístili tak, jak je předepsáno, 4 orchestry do 4 světových stran. Když je soudný den, že budou polnice, trubky, dout a troubit ze všech stran a svolávat mrtvé k poslednímu soudu, tak jsme měli centrální orchestr a 4 bandy na zámeckých arkádách a navíc jsme na arkády umístili dětský sbor, který tam má takovou andělskou obrovskou pasáž a opravdu to bylo nepředstavitelně krásné, ta vzpomínka, ale více účinkujících by nedávalo smysl, nejen akusticky, i z hlediska logistiky, ubytování, šaten a další věcí. To je úplný strop a také, aby se nám tam vešli diváci, že to je přece pro ně to děláme. Ale já bych nechtěl, aby to vyznělo, že se vyžívám v těchto nadnormativně obsazených skladbách. To je výjimka jednou za rok, za dva. Prostě pojďme udělat takhle velkou věc.

0: My se dostáváme skoro do závěru dnešní návštěvy tady na Zámeckém nádvoří v kanceláři Vojtěcha Stříteského, který dělá nejenom dramaturga Smetanovy Litomyšly a uměleckého ředitele, ale také tomu dnešnímu pořadu. Dozněla možná tvoje vysněná skladba, kterou tady v příštích letech doufejme uslyšíme, ale teď zazní to, co se snad vůbec neodmyslitelně váže ke Smetanovu jménu, to je jeho soubor symfonických básní Má vlast. Ovšem, jak je to vlastně s mou vlastí, když nejste Pražské jaro? Nevzalo vám tak trochu Pražské jaro vlastně jedno z ikonických děl, nebo jak je to s uváděním Mé vlasti právě na Smetanově Litomyšly?
1: Je to poněkud citlivé téma, protože vím, že jednou organizátoři Pražského jara neměli radost z jisté kombinace, kterou jsme tady uvedli na Smetanově Litomyšly, ale já v tomto případě si dovolím odmítat jakoukoliv konkurenci. Je-li někde prováděna Má vlast právě, pak je to samozřejmě historicky Pražské jaro a pak je to podle mého soudu Smetanovo rodiště Litomyšl. Jestli na to má někdo větší či menší právo, to bych nechal úplně stranou. Je to geniální skladba, která nechce hraje co nejvíce, nechci lidé co nejvíce užívají té nádhery. Samozřejmě, že na sebe všichni tak trochu žárlíme, kdo přijde s lepším obsazením a podobně, ale to je asi v branži normální.
0: Co ty považuješ vlastně za... Tady se nedá říct nejhezčí nahrávku, ona každá má něco toho svého, nějaký dobový otisk, ale když by si třeba si měl říct, které provedení Mé vlasti anebo nahrávka na tebe za ta léta nějakým způsobem zapůsobily a samozřejmě si musíme pak vyvrcholit tím, kterou si vybral pro to následující uvedení, i když si pustíme jenom ty druhé tři části, tak jak je to s těmi jmény, interprety, provedeními, dobou?
1: Já nejsem hudební teoretik ani kritik. Abych si dovolil napsat recenzi zasvěcenou, jestli špatně nebo dobře nebo lépe nebo rytmicky nastoupila ta či ona nástrojová skupina. Mně se z těch posledních nahrávek velmi zamlouvá nahrávka Jakuba Hruši s Bamberskými symfoniky. A ostatně Jakub Hruša u nás v roce 2016 Mou vlast dirigoval. Vím, že je to prostě skladba, která jako kdyby mu byla šita na míru, ale na druhou stranu můžete namítnout, která skladba mu není šita na míru, že slyšel jsem nahrávky starší, samozřejmě Talichovské a podobně. Pro mne je nahrávka, ale i živé slyšení v jistém provedení úplně alfou a omegou. Mým největším hudebním zážitkem v životě byla právě Má vlast. Sice tedy nikoli na Smetanově Litomyšly, ale v předvečer Pražského jara, respektive dopoledne Pražského jara, v roce 1990 jsem se dostal na veřejnou generální zkoušku Rafaela Kubelíka s Českou filharmonií. On tenkrát, bylo po listopadu, byl pozván, aby zahajoval z filharmoniky Pražské jaro a my z hudební mládeže a učitelé z hudebních škol a naši žáci jsme dostali pozvání, že do té Smetanky můžeme přijet a mistra Kubelíka zažít na vlastní uši, oči. Bylo to něco tak úplně jiného. A já jsem slyšel jeho nahrávky s Bostonem, s symfonickým orchestrem Bavorského rozhlasu a s tou Českou filharmonií, to prostě bylo jinak. Samozřejmě, že nešlo jenom o muziku. Najednou jsme to slyšeli v úplně novém kontextu. To je prostě, jak když se po druhé světové válce hrála Prodaná nevěsta. Já na to dodnes vzpomínám, mám musíku, že tam jsem poprvé měl pocit absolutního blaha. Mistru Kubelíkovi bylo 76 let a asi po čtvrt hodině, kdy on neustále chodil a děkoval se, přišel, myslím, že to byl jeho tajemník, který nás utěšil a řekl, že mistr by chodil dál, ale že ho bolí ruka a večer diriguje, tak se velmi omlouvá. Já jsem měl ještě navíc tu velkou výhodu, která se mi, víte, Litomyšla, Smetanova Litomyšl otevírá mnohé dveře a já jsem se k mistru Kubelíkovi na chvíli dostal do šatny, abych jej byl za Litomyšl pozdravit a pozval k účinkování k nám, což s velmi milým úsměvem mistr sice přijal, ale říkal, že neví, že ten kalendář a tak dál Přesto jsem měl aspoň těch 5 minut v jeho blízkosti. Vzpomínám na ně rád. Nakonec jsme mu i psali do Švýcarska k jezeru, kde žil, ale to už začínal být nemocný. Vždyť on, myslím, zemřel v 96. Zkrátka dobře, jestli si můžu přát a vybrat, tak z Českých Lvů a Hájů Tábor a Blaník s Rafaelem Kubelíkem a Českou filharmonií.
0: Je to tečka za dnešní návštěvou tady u tebe na zámku a v kanceláři, v tvém pracovišti, ale určitě v místě, které máš i velmi rád. Moc děkujeme za to krásné vyprávění a já myslím, že skončit to dnešní vysílání právě těmito 3 částmi ze Smetanovy Mé vlasti tady v místě Smetanova rodiště a v sousedství bytu, kde se narodil, je opravdu důstojná a krásná tečka.
1: Děkuju, je to fakt velká symbolika a mám radost, že tu nahrávku máme.

V návštěvě Českého rozhlasu D-dur právě dozněla část legendární nahrávky v podání České filharmonie a pod taktovkou Rafaela Kubelíka. Dozněly druhé tři části symfonické básně Má vlast. A tím se uzavřela dnešní návštěva s Vojtěchem Stříteským, uměleckým ředitelem a dramaturgem Národního festivalu Smetanova Litomyšl. Výběr z našeho povídání si můžete přečíst také na hudebním portálu Klasika Plus v rubrice Seriály. No a dnešní návštěva na D-dur tím končí. Příjemné další chvíle s naším vysíláním vám od mikrofonu přeje Veronika Prolková.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Začíná pořad o staré hudbě s titulem Od Klaudia k Ludvigovi, tedy výběr skladeb zkomponovaných od časů, kdy tvořil Claudio Monteverdi, k době přerodu klasicismu do romantismu za života Ludwiga van Beethovena. Specialita relace spočívá ve výběru interpretů, hrajících na dobové nástroje nebo jejich novodobé repliky a pěveckých souborů pěstujících vokální umění s přihlédnutím k dobové praxi. Vaším průvodcem je Rafael Brom. Úvodní skladbou bude 7. sonáta pro klavír a housle C-moll opus 30 číslo 2 Ludwiga van Beethovena. Hrají fortepianista Andreas Steyer na nástroj z dílny vídeňského nástrojaře Konráda Gráfa z roku 1824 a Daniel Sepec na unikátní staré housle, které pocházejí z majetku samotného Beethovena. Podle kurátora Beethovenova domu v Bonnu byly vyrobeny v Salzburku koncem roku 1700 a vlastnil je kníže Lichnovský, který je skladateli daroval. Po jeho smrti se spolu s několika dalšími nástroji dostali do dražby a nakonec skončili v muzeu. Tady je sonáta číslo 7 C-moll opus 30 číslo 2 Ludwiga van Beethovena. Hrají Andreas Steyer a Daniel Sepec.

Daniel Sepec, housle, a András Steyer, fortepiano, hráli sonátu číslo 7 c-moll, opus 30, číslo 2, Ludwiga van Beethovena. Sepec hrál na housle z majetku Beethovena, postavené údajně kolem roku 1700 v Salzburku. A Steyer hrál na nástroj od vídeňského nástrojaře Konráda Grafa z roku 1824. Další skladbou ve vysílání speciálu staré hudby bude semidramatický balet se solovými hlasy a instrumentálním doprovodem s titulem Il ballo delle ingrate, tanec nevděčnic, od Claudia Monteverdiho. Skladatel ho komponoval na libretto Ottavia Rinucciniho pro svatební oslavy Francesca Gonzaghi a Margaret Savoyské. A poprvé se tančil 4. června roku 1608. Obsah baletu se zdá být veden tradičními milostnými výzvami doprovázejícími svatební veselí. Libretto vypráví o akci Venuše a Kupida, kteří chtějí zaženout plameny lásky u žen z Mantovy. Děj se odehrává u bran podsvětí. Oba strůjci lásky přemlouvají vládce podsvětí Pluta, aby vyvolal duchy žen, nevděčnic, které odmítali lásku, aby mantovanky viděli, co je čeká v posmrtném životě. Balet vyšel tiskem v 8. knize madrigalů, válečných a milostných, 30 let po premiéře. Zpívají Lillian Watson, soprán, Amor, Heather Harper, soprán, Venuše, Anne Howells, soprán, jedna z nevděčnic, Stafford Dean, bas, Pluto a členové souboru Ambrosiánští pěvci. Hrají Robert Spencer, loutna, Raymond Lepert, čembalo a členové anglického komorního orchestru. Řídí Raymond Lepert. Tady je tanec nevděčnic, Il ballo delle ingrate, od Claudia Monteverdiho.

0: Tak to bylo dramatické alegorické dílo pro sólové a komorní hlasy a instrumentální doprovod s titulem Il ballo delle ingrate, tanec nevděčnic od Claudia Monteverdiho. Zpívali Lillian Watson, soprán, Amor, Heather Harper, soprán, Venuše, Anne Howells, soprán, jedna z nevděčnic, Stafford Dean, bas, Pluto a členové sboru Ambrosiánští pěvci. Hráli Robert Spencer, loutna, Raymond Leppert, čembalo a členové anglického komorního orchestru. Řídil Raymond Leppert.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Pianista Ronald Breutigam, který dále vystoupí na pomyslném pódiu pořadu od Claudia Kludvigovi, je specialista na hudbu klasicismu. Na historickém kladívkovém klavíru fortepianu nahrál kompletní hudbu pro piano od Mozarta, Haydna a Beethovena. V jeho provedení uslyšíte v následující půlhodině sonátu pro klavír číslo 30 D-dur Josefa Haydna, v Hobokenově katalogu zařazenou do oddílu 16 číslo 19.

Pianista Ronald Breutigam hrál sonátu pro klavír číslo 30 D-dur Josefa Haydna v Hobokenově katalogu zařazenou do oddílu 16 číslo 19. A následuje hudba od Leopolda Mozarta, otce génia božského Amadea. Mozart otec působil jako houslista a skladatel v kapele salzburského knížete arcibiskupa a pro tento orchestr komponoval. Komponoval samozřejmě také na objednávky a nemohl odmítnout žádosti sdružení Collegium Musicum ze svého rodného Augsburgu, pro které napsal mnoha divertimenta a symfonie. Členové Collegia Musicum byli milovníci hudby i profesionální hudebníci. Byl mezi nimi textilní výrobce Anton Christoph Ginu, který hrál na kontrabas, dále stavitel klavíru a varhan Johann Andreas Stein nebo vydavatel skladeb Leopolda Mozarta Johann Jakob Lothar. Z korespondence mezi Lotharem a Mozartem vysvítá, že autor zaslal i přesné pokyny, jak se má která symfonie provozovat. Z řady těchto skladeb je dnes na programu Sinfonia di Caccia, lovecká. Autor, aby vytvořil správnou náladu této skladby, rozšířil orchestr o dva lesní rohy podle vídeňské praxe zvané Wiener Stimmsatz a během hraní se podle Leopolda mělo chrastit brašnou na náboje anebo rovnou několikrát vystřelit z brokovnice. Hraje barokní orchestr Orfeo, řídí Mickey Geig.

To byla Sinfonia di Caccia lovecká od Leopolda Mozarta, komponovaná pro spřátelené Collegium Musicum v jeho rodném městě Augsburgu. Barokní orchestr Orfeo pod vedením dirigentky Miki Gajik bude hrát další skladbu, tentokrát od France Schuberta. Ten se narodil 10 let po Leopoldu Mozartovi a 6 let po skonu jeho syna Wolfganga Amadea a svou tvorbou vstupoval už do slohu romantického. Barokní orchestr Orfeo z Lince vystupuje na světových pódiích už 30 let. Zabývá se kromě symfonické hudby také operou a překračuje slohové hranice. V roce 2021, když slavil soubor 25 let činnosti, vyšly jeho nahrávky kompletních symfonií a symfonických fragmentů France Schuberta, což je aktuální vrchol mnohostranného repertoáru ansámblu Orfeo, který sahá od francouzského, německého a rakouského baroka až po symfonie Mannheimské školy, první vídeňské školy a rané romantiky. Dnes je tedy na programu speciálu staré hudby nahrávka Schubertovy první symfonie D-dur.

Tak to byla symfonie číslo 1 D-dur France Schuberta, Dočův katalog číslo 82. Hrál barokní orchestr Orfeo pod vedením dirigentky Miki Gajk. Dalším komponistou bude známý současník a přítel Wolfganga Amadea Mozarta, Anton Stadler, hráč na basetový klarinet a basetový roh. Víme, že stál za zrodem jedné z nejkrásnějších a nejpopulárnějších Mozartových skladeb, klarinetového koncertu Kechl 622 a také kvintetu A-dur Kechl 581. Méně známé je, že je autorem řady skladeb jak pro klarinec, tak pro basetový roh. Z jeho 18 trií pro tento nástroj je dnes na programu Trio F-dur. Hrají členové souboru Consortium Classicum, Waldemar Wandl, Werner Beckmann a Ulrich Drábek.

Slovem je provází Rafael Brom. Následující hodina ve vysílání stanice bude patřit hudbě Johanna Mattheessona, důležitého muže v hudebním životě Hamburku. Působil zpočátku jako kostelní varhaník a pěvec hamburského operního sboru. Roku 1703 se do operního souboru přidružil Georg Friedrich Händel a oba se stali celoživotní přátelé, třeba že se v hádce pustili i do duelu. Jen knoflík na Händelově kabátě zabránil jeho vážnému zranění. Mattheesson získal roku 1704 post hofmistra a brzy také sekretáře a korespondenta anglického vyslance, který vykonával do vysokého věku a který mu zajišťoval vysoké příjmy a vysoké sociální postavení. O rok později ukončil svoji činnost operního pěvce a roku 1709 se oženil s Katarínou Jenningsovou, dcerou anglického pastora. V roce 1715 se stal vikářem a roku 1718 hudebním ředitelem v hamburské katedrále, kde se trval 10 let. Své místo opustil kvůli závažnému sporu se zpěváky jeho oratorií, kteří ho pak bojkotovali. A kromě toho, že jeho nedoslýchavost se stále zhoršovala, až zcela ohluchl. To už pár let působil v Hamburku Georg Philipp Telemann. Ze skladeb uznávaného polyhistora Mattheessona jsem vybral oratorium pro sola, sbor a orchestr o dvou částech s titulem Milující a trpělivý David. Der liebreiche und geduldige David. Premiéru mělo oratorium v Hamburku v roce 1724. Zpívají Christian Hills, bas, Nicky Kennedy, soprán, Ursula Eitinger, alt a sbor Kolínské akademie. Hraje orchestr Kolínské akademie, řídí Michael Alexander Willens.

0: Slyšeli jste oratorium pro sóla, sbor a orchestr o dvou částech s titulem Milující a trpělivý David, Der liebreiche und geduldige David od Johanna Mattheessona, které mělo premiéru roku 1724 v Hamburku. Zpívali Christian Hirz, bas, Nicky Kennedy, soprán, Ursula Eitinger, alt a sbor Kolínské akademie. Hrál orchestr Kolínské akademie, řídil Michael Alexander Willens.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Ve finále dnešního speciálu Staré hudby od Claudia Kludvigovi zazní skladba od italského loutnisty a komponisty německého původu, kterým je Giovanni Girolamo Capsberge. Bude to čtvrtá kniha tabulatur pro kytarone, Libro quarto d'intavolatura di kytarone. Hraje Paul Audet.

To byla čtvrtá kniha tabulatur pro Kytarone od italského komponisty a loutnisty německého původu Giovanniho Girolama Kapsbergera. Hrál Paul Audet.

sport, který nezná hranice. A vyrazte vlakem Českých drah na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si jednoduše pořídíte v aplikaci Můj vlak. České dráhy, milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Možná je teď pod mýma nohama slyšet křupání kamínků, tak vězte, že jsme právě teď na zámeckém nádvoří v Litomyšli. Blížíme se do kanceláře, ale která se právě nachází v tomto nádherném místě mého dnešního hosta, ředitele Národního festivalu Smetanova Litomyšl Vojtěcha Stříteského.
2: Madamina, il catalogo è questo, delle

1003 fan tra queste contadine, cameriere cittadine,

0: Donna Giovanni a jedna z nejslavnějších árií teď dozněla ve vysílání Českého rozhlasu D-dur. My jsme stále v kanceláři Vojtěcha Stříteského, uměleckého ředitele a dramaturga Národního festivalu Smetanova Litomyšl. Koukáme tady na to zámecké nádvoří, které máš přímo jako výhled z jednoho ze svých oken. Don Giovanni je titul, který se tady častokrát ohřál, anebo jak je to vlastně s Mozartovou hudbou tady na Smetanově Litomyšli, Vojto?
1: No, že bychom uváděli Dona Giovanniho nějak přes příliš často, to tedy ne, ale je pravda, že jednou jsme ji uvedli v režii Václava Věžníka, to byl rok 1993, kdy on úplně otočil jeviště a hlediště. Vznikla z toho naprosto úžasná inscenace s využitím arkád a prvního nádvoří, protože tam se prostě otevírala ta vrata, a tak to bylo moc zajímavé. Je pravda, že na to, že je to opera oper, tak rozhodně tady tak často frekventovaná není, ale ono to může být i tím, že to není ani díl, které by se nějak často nastudovávalo v našich operních domech, anebo ne na té úrovni, kde bychom si to asi přáli, představovali. Já jsem tuhle árii prosil zařadit z toho důvodu, že jednak mám Leporelovi blízko, protože to je můj hlasový obor. Také jsem se ji samozřejmě pokoušel interpretovat. Navíc je to komická figura, ke kterým mám vždycky jako docela srdečný vztah. A tahle nahrávka s Brynem Terflem, nebo Terflem, já velšskou výslovnost úplně neovládám. Někdo říká Terfl, někdo Terfl. A s Jamesem Levinem, no, tak to je taková ta parádní vypalovačka, kdy on si doopravdy s celým tím partem hraje. Ostatně Mozartova hudba, to byla první hudba, která se tady ocitla po tom, co se tady směli hrát pouze a jen čeští autoři, pakže tedy i slovanští, nejdřív to byl skutečně jenom Smetana, pak Smetana Dvořák, pak Smetana Dvořák Martinů, pak Čajkovský, a Mozart byl ten první, kdo se objevil na Smetanově Litomyšli. To bylo na přelomu právě 80. a 90. let, a já tedy moc rád vzpomínám třeba na kouzelnou flétnu v zámeckém amfiteátru, který už dneska není. Ostatně byli jsme se tam podívat, tam už dneska operu bychom inscenovat nemohli a ono by to ani už popravdě nešlo.
0: Přece jenom ty technické možnosti a možná i ty úpravy, které musí podstoupit ty jednotlivé operní soubory, tak asi mají i větší pohodlí a možnosti vzhledem k tomu, jak vůbec ta scénografie postoupila, tak přeci jenom to zámecké nádvoří jim skýtá asi větší pohodlí. Vlastně i tím, že oni musí ty inscenace o něco málo technicky měnit, pokud je sem převážejí.
1: Samozřejmě, třeba letošní hry o Marii upravoval pan režisér Herman opravdu významným způsobem, zapojil projekce, videomapping a tak dál, což v tom amfiteátru ono by to šlo taky, ale museli bychom hrát až skutečně úplně ve tmě, a ten šílený risk, že bude špatné počasí, to vám ani nikdo nepojistí, protože kdyby tam přišlo 2000 lidí při ceně vstupenek a tak dál, to už jsou velké peníze, to by nebylo jen tak.
0: Jak moc se musí kolikrát scény přizpůsobovat Smetanově Litomyšli?
1: No, nejvíc tehdy, když v originální verzi režisér použije točnu, kterou my tady v Litomyšli prostě vzhledem k rozměru toho jeviště na druhém nádvoří k dispozici nemáme. To je samozřejmě problém, ale takhle byl třeba Dimitri ve Státní opeře a nám všem, kteří jsme na něm ve Státní opeře byli, se zdálo, že v Litomyšli po scénické úpravě, aby to u nás šlo zahrát, to bylo lepší než v tom Kamenném divadle. Ten Dimitri byl na nádvoří úplně úžasný.
0: V podstatě ale hezky vyzněla třeba i loňská Libuše, byť když jsem se bavila s panem ředitelem, tak říkal, že má z toho obavy a přestože ty pojízdné pásy, které potom v Národním divadle instalovány byly, tak si myslím, že si s tím všichni poradili tak hezky, že to nijak nepoškodilo a bylo to velmi zajímavé. Zas ty kulisy, které tady tvoří arkády zámeckého nádvoří, to je kolikrát něco, co možná člověk podprahově vnímá a nahradí mu to ty prvky, které používá to kamenné divadlo.
1: Přeci jenom se pohybujeme v historickém prostředí. Toto je unikátní památka, to je renesanční perla první velikosti a my se k ní chováme ohleduplně a ona nám, ta památka, se odvděčuje tím, že dodává té interpretované muzice úplně nový, další a někdy netušený rozměr, což je třeba případ, když hrajeme starší díla, což byl třeba ten Dimitri nebo díla zabývající se starší historií, tak to velmi dobře váže.

0: Druhá ukázka z Mozartových oper teď dozněla na návštěvě u Vojtěcha Stříteského, který nás pozval do své kanceláře s výhledem na to pověstné zámecké nádvoří, kde se koná většina představení Smetanovy Litomyšle. Vojto, ty jako dramaturg možná málo kdy zařadíš do programu festivalu dvě díla stejného skladatele za sebou, teď si je ale do návštěvy zařadil. Opět dozněla scéna z Mozartovy opery, tentokrát z Così fan tutte, tak to má určitě nějaký dramaturgický záměr.
1: Ale no, ne úplně dramaturgický, tak já samozřejmě jako posluchač si užívám různé hudební směry, ale když slyším tohle terčeto z Così fan tutte, soave si al vento, tak se vždycky nesmírně dojmu, protože já jsem v podstatě založeným romantik a cíťa, abych to řekl tak, jak mě to někdy někdo říká, a tohle je zrovna hudební číslo, kde fakt je slyšet, že ten Mozart byl naprosto jedinečný, že to bylo sluníčko, tak jak se o něm vyjadřovali pozdější skladatelé. A to jsme tady ještě Così fan tutte neměli, ona se taky ta opera neuvádí tak často, ale tohle terčeto zařazuji, když se nám sejde vhodné pěvecké obsazení do gala koncertu. Například to tady zpíval Adam Plachetka se svými kolegyněmi z Vídeňské státní opery.
0: Uvažuješ třeba i o zařazení tohoto titulu? Ono jsem se setkala už s několika názory od hudebních skladatelů, že možná Così fan tutte je nedoceněná Mozartova opera a že z hlediska toho, jak je hudebně neuvěřitelná, bohatá, jaké myšlenky hudební tam jsou, že je možná neprávem opomíjená a nechávaná ve stínu Figarovy svatby, Dona Giovanniho a těch podobných možná více opředených příběhy, proto možná známějšími.
1: Já se přiznám, že kdyby tento titul se objevil na trhu v nějakém báječném nastudování, že bych okamžitě projevil zájem o to, abychom jej k nám přivezli, ale ty poslední dvě inscenace, a na obou jsem byl, nebyly úplně kompatibilní s naším druhým zámeckým nádvořím, takže to nešlo. Ale máš pravdu, Veroniko, že každý skladatel jedno, dvě taková díla má, která nejsou tak frekventovaná, přitom skrývají netušené krásy, i když tedy, abych zase soave si al vento zná každý a každému se líbí, tak to není netušená krása. Myslím si, že i u Smetany by se dali najít pozoruhodné věci. Nechci se teď pouštět na ten led, abych je začal jmenovat, ale jak často je na programu symfonických orchestrů, vidíš, a už jej jmenuju, Richard III. Jak často se hraje Valdštýnův tábor. Přitom to jsou krásné, vynikající věci. A to se spíš zařadí tu věta z mé vlasti, tadyhle skerco z triumfální a tak, ale každý skladatel to má.
0: Co pro tebe znamená Richard Wagner, kterého si vybral jako další ukázku, kterou si budeme hrát? Wagnerovy opery přeci jenom při své délce a při tom, že festivalová představení tady začínají většinou kolem 21. hodiny, nebo možná i některá později, některá dřív, pravda, ale ta 21. je taková průměrná. To je asi také trošku těžký oříšek zařadit Wagnera do programu Smetanovy Litomyšle.
1: Přiznávám se, že nechci úplně mluvit o vztahu Smetana-Wagner, protože si myslím, že z dnešního pohledu je to už téma trošku mrtvé a to, z čeho Smetanu prostě naskli mnozí před 100-120 lety, nechme spát. Máš úplnou pravdu, že délka Wagnerových oper není příliš příhodná pro otevřenou scénu a když tady začneme v 9 hrát, tak prostě nemůžeme ve 3 ráno skončit, protože by lidi mrzli. Pokud bychom neměli tedy nějakou tropickou noc, i takové se nám vydaří, ale prostě 5-6 hodinové opusy uvádět nemůžeme. Na to zámecké nádvoří stavěno není. Přesto už jsme se do letčeho pustili. Vůbec jako prvního Wagnera jsme tady uvedli koncertního Tannhäusera. Ondřej Lenár se Slovenskou filharmonií, s Evou Urbanovou, Wolfgangem Milgramem a dalšími vynikajícími pěvci, Ivanem Kusnirem a tak dále. To byl počin, který mimochodem, pokud si dobře vzpomínám, tenkrát vysílal Český rozhlas a měl velký problém, protože lilo jako z konve celou operu. A pak jsme uvedli s Gerdem Albrechtem Procházku Lohengrinem, pak jsme uvedli celého Bludného Holanďana a já, na co si pamatuju snad úplně nejvíc, byl Ring beze slov s vynikajícím americkým dirigentem Johnem Fiorem, který právě dělal Prsten Nibelungův v Praze. A já jsem vybral do té ukázky ze Soumraku bohů Siegfriedův smuteční pochod. To je skladba, kterou znám jako kdyby strašně dlouho, jen jsem dlouho nevěděl jako kluk, co přesně to je, protože film Excalibur obsahuje citace několika skladeb, například Orfových Carmína Burana, a také tam opakovaně zazní právě Siegfriedův smuteční pochod. Tam jsem se, ten film je myslím z roku 1980, s ním setkal poprvé a kdykoliv mohu, tak si jej pustím, zejména když se vedle mě děje něco závažného a tak dále, nevyhledávám to vždy, ale to je muzika, panečku.
0: A vybral si s berlínskými filharmoniky a Herbertem von Karajanem. A připojíme ještě, aby zazněl i ten zpívaný Wagner, tak a závěrečný zpěv Brynhildy ze třetího dějství. Toho už se chopí Nina Šteme, Orchestr Národní opery v Paříži a Filip Jordan.

0: Soumrak bohů a Richard Wagner, tak to byly teď dvě ukázky právě z této čtvrté opery ze slavného Ringu tohoto autora. Ovšem Vojtěch Střítezký sám přiznal, který je hostitelem dnešní návštěvy, že hudba Richarda Wagnera přeci jenom není možná úplně tou nejčastější tady na Smetanově Litomyšli, ke které ty vytváříš dramaturgii a s jejím uměleckým ředitelem. Za to třeba hudba Joaquina Rossiniho, konkrétně Lazebník sevilský, ten se tady ohřál, je mu tady hezky a dokonce zažil i docela, pokud si vzpomínám, tuším, že to bylo před rokem nebo dvěma, tak zažil docela hezky netradiční uvedení.
1: No to na něj vzpomínáme všichni rádi, protože to byl Lazebník sevilský, tři vykřičníky podle toho ostravského loga s třemi vykřičníky písničkář Jarek Nohavica přebásnil libreto do té jeho kouzelné češtiny. A musím říct, že jsem na opeře, na Smetanově Litomyšli, dlouho neviděl diváky se tak upřímně řechtat. Nastudovali to umělci z Národního divadla Moravskoslezského Ostrava. Jednak je to báječná inscenace, veselá sama o sobě a navíc Svatopluksem a všichni další solisté. Bylo to prostě skvělé představení a ty slovní a hudební žerty se tam snoubily tak dokonale, že zkrátka nešlo jinak, než se smát. Samozřejmě, že někteří lidé považují možná tu poetiku Nohavicovou za příliš odvážnou, ale myslím, že je to velká minorita. A jsem rád, že ten Rossini může zaznít právě po Wagnerovi, abychom nebyli jenom smrtelně vážní. Já mám kontrapunkt rád v muzice i v životě a prostě po tom trošku temném Wagnerovi, když si pustíme Lazebníka, to bude jedině dobře. Navíc já jsem zase vybral, já nevím, jestli to není ode mě takové nějaké příliš troufalé, že tady zpívá Brintervl a další, zkrátka bas baritonové, role baritonové, protože jsem vybral Cavatinu Figara v podání umělce, který tady zpívá nesmírně často, Ivan Kusměr, solista opery Národního divadla v Praze. I tuto árii tady samozřejmě zpíval, on to tady má moc rád, protože je velký rybář a když už je v Litomyšli, tak si jde s jedním kamarádem zarybařit. Prostě Largo al factotum je opravdu taková, já nevím, jak to říct, symbolická árie z té opery.
0: Já se ale stejně zeptám ještě určitou paralelou. Už jsme tady probírali limity zámeckého nádvoří. Jaké jsou určité mentální limity, ať už vás jako iniciátorů tohoto festivalu a diváků ohledně toho, co chtějí a mohou přijmout. Když si vezmeme právě ten příklad toho Lazebníka se třemi vykřičníky, do jaké míry se pouštíš do odvážných dramaturgií a kde už si myslíš, že by to bylo moc pro tento festival?
1: Joj, to jsme se ocitli na tenkém ledě. Musím říct, že se situace trochu vyvíjí. Na druhou stranu respektuji a uznávám, že Litomyšlský festival je založen na poměrně tradičním divákovi, na posluchači, který preferuje klasiku. Ostatně já k ním patřím také. Já nejsem přes příliš velký modernista, ale na rozdíl od některých, a teď, ať to nikdo pro boha nebere doslovně, tady naznačují uvozovky konzerv. Prostě budu tady hrát hudbu Miloslava Kabeláče, hudbu Luboše Fischera, hudbu Dmitrie Šostakoviče. Postupně Karla Husy. Zkrátka se nedá jenom hladit a elegantně se usmívat. A hudba je prostě více vrstevnatá a samozřejmě jsme letní festival. Všechno musí mít nějakou mez. Takže se asi nedá očekávat, že bychom se stali najednou festivalem hledačským, ať už ve smyslu scénografií, režií. Mimochodem to já docela upřímně nesnáším. Takové ty pokusy o přenosy děje a aktualizace a hlavně buďme hodně originální, ať je tam hodně mrtvol, ať tam jsou kostýmy, které šokují. Ne, já si myslím, že opera je především hudební divadlo, v níž jde o hudbu, drama, ale šokovat to umí každý hlupák, ale udělat operu tak, jak ji skladatel a libretista zamýšleli a představit ji dnešnímu divákovi. Samozřejmě, genium to je dáno. Když si vzpomenete na Četovu stěnu Davida Pountneyho, no tak to prostě je kongeniální. Když vidím Hermanovi hry o Marii, no tak to je prostě výjimečné a čas od času se zadaří. Já jsem třeba viděl jen dvě inscenace české Lady Macbeth Mcenského újezdu a obě byly vydařené, jak ta Nekvasilova v Ostravě, tak kdysi Radokova v Praze, kterou dirigoval František Preisler, velký kamarád, předčasně zesnulý, bohužel. Obecně vzato se snažím, aby diváci nám neodcházeli z koncertů a zejména tedy z oper tím, že jim připravíme nehorázně pro mě nepřijatelný zážitek. Nedávno jsme byli s kolegy v Drážďanech na Prodané nevěstě a já si myslím, že to by zdejší publikum asi úplně nevydýchalo, protože ten přesun byl do toho Kecalova baru až příliš z mého pohledu a zejména, nechci mluvit o jedné konkrétní inscenaci, se tam smíchalo několik stylů kostýmů od diskotékových a diskotékových koulí a do toho staré české možná kroje. Zkrátka a dobře, přesahy nemám úplně rád, když je nedělá někdo, kdo přesně ví, co tím chce říct, kdo přesně ví, jak to zapůsobí na toho diváka. A takových lidí zas tak mnoho není.

0: Jsme na návštěvě stále v kanceláři Vojtěcha Stříteského, uměleckého ředitele Smetanovy Litomyšle. Koukáme na ono pověstné zámecké nádvoří, které se stává rok co rok dějištěm tohoto festivalu a zaznívá na něm i italská hudba. My se teď od toho lazebníka Sevilského, o kterém jsme mluvili, od Rossiniho posouváme k Puccinim. Jak má vlastně Smetanova Litomyšl ráda italské opery, italské autory? A když bych se zeptala i takovou podotázkou právě na Pucciniho a jak ho má rád Vojtěch Stříteský, tak jak by to dopadlo? No,
1: začnu u té Itálie na italském zámku, protože jej postavili italští architekti. Se samozřejmě italské opeře daří dobře, ale musím dodat momentálně, protože v minulosti italská opera naprosto nepadala do úvahy, že by se na Smetanovském festivalu hrála. Ještě jakž tak, že by byl v 80. dříve vůbec ne letech přijatelný Verdi, ale verismus to v žádném případě, to argumentovali takoví ti bigotnější zastánci smetanovských názorů, že tedy verismus je v přímém protipólu proti hudbě a duchu hudby Smetanovy. Musím říct, že mě už dneska už nějaký čas nechávají tyhle ty půdky úplně jako chladným a vůbec se tomu nevěnuju, protože prostě, teď to řeknu nesmírným klišé, buď je hudba dobrá, nebo je hudba špatná, hudba Pucciniho je vynikající a mám pocit, že nehrát tohoto autora proto, že se špatně snáší s poselstvím hudby Smetanovy, je prostě dávno překonané. A já se snažím, když někde je nový Puccini, tak jej samozřejmě na festival přivést a tak jsme letos uvedli triptych. Ale ta návštěvnost prostě není hned taková. Samozřejmě, když nasadím Tosku, Madame Butterfly, Manon Lescaut, tak to je zájem hnedle jiný. Já jsem mám s Pucciniem samozřejmě celoživotně, jako každý muzikant, nějaké styky, kontakty, posluchačské, interpretační a tak. A já jsem včera mluvil o návštěvách Itálie a tady jednu bych si dovolil zase takovou připomenout. Jel jsem do města Montalcino, které je domovem toho slavného hutného Brunella, protože já jsem na červené víno, což ostatně víš, a asi 25 kilometrů tam odtud je město Montepulciano. Krásné na takovém kopci, jak už to v Toskánsku bývá. A já jsem se v tom městečku zamotal do těch uzonkých uliček a najednou jsem se odstl v úplném centru toho Montepulciana, v historickém centru na náměstí San Francesco, a proti mně byla vinárna nebo enotéka, lépe řečeno, která se jmenovala Eluce van le Stelle. Mile svítily hvězdy, no tak samozřejmě, co jsem jiného udělal, jestliže narazím na jaksi vinárnu tohoto jména, což je podle mě jedna z nejkrásnějších Pucciniho árií, zpívají samozřejmě Cavaradossi, kdo by nevěděl, v opeře Tosca, tak jsem se tam posadil ke stolečku a díval jsem se na zapadající slunce, vycházející hvězdy, popíjel jsem jejich nádherné vino nobile di Montepulciano, vznešené montepulčanské víno, a seděl jsem ve vinárně s úžasným názvem a ještě navíc reproduktorů tiše zněl Puccini. Takže jsem moc rád, že se k Tosce dostaneme i v našich ukázkách, že si budeme moc pustit tuto árii. Já jsem našel jednu moc pěknou, ale velmi starou nahrávku Richard Lewis z roku 1959, ale pak, a to je zajímavé, na tom jsme se shodli, že bychom si mohli pustit závěrečnou finální scénu.

che cede.

0: Vojtěch Střítezký, hostitel dnešní návštěvy na Českém rozhlase D-dur a umělecký ředitel Smetanovy Litomyšle nás teď zavedl jednak do období verismu za hudbou Giacomo Pucciniho a také do 50. let, ale když se vrátím do té současnosti, pro mě třeba musím přiznat, byla jedna z určitě ikonických inscenací této opery. Nedávno jsem ji viděla v Brně ještě na výstavišti, když Janáčková opera hrála v tom provizorním prostoru a bylo to velmi působivé, inscenace Jiřího Heřmana. Ta konec konců vlastně také, ale tady byla na Smetanově Litomyšli.
1: Byla, ona je docela náročná technicky a pan šéf opery a zároveň režisér představení Jiří Heřman kolem ní měl spoustu práce a starostí, ale byla prostě nádherná. Měli jsme tady v titulní roli Majdu Hundeling, která byla vynikající. Vůbec Jiří Heřman je osobnost stejně jako Jiří Nekvasil a někteří další tvůrci, kteří mají náš festival rádi v oblibě a nedělá jim potíž inscenaci přizpůsobit našemu prostředí, ba dokonce jej třeba ještě zapojit do těch inscenací, tak z toho máme vždycky radost. No a já když si jenom vzpomenu právě na tu jeho tosku tady, tak si taky musím nutně vzpomenout na rok 96, kdy jsme neměli kryté nádvoří a kdy jsme měli na programu dvakrát tosku a jednou jsme ji odehráli v naprosté pohodě v italské noci a druhý večer, kdy měla tosku zpívat Eva Urbanová, tak byla průtrž mračen, jakou si nepamatujeme a stěhovali jsme tosku do aukční haly, která nebyla nějak zvlášť moc připravená na ten eventuální přesun, ale tedy to byla logistická akce, no, nezapomenutelná, ale nakonec jsme tu tosku odehráli, tak s toskou mám své zkušenosti. Mimochodem, když přijel první a takový velký tenor, tedy on byl malý postavou, ale velkým hlasem do Litomyšle v roce 92 Gaetano Bardini, tak samozřejmě i Lucio van Lestle také tady zpíval. A od té doby v podstatě tuto árii zařazují většinou tenoristé, kteří k nám jdou na gala koncert.
0: Italskou operu má zdejší zámek jistě rád už pro ten svůj původ, pro ten svůj styl architektonický. Jak je to s operou francouzskou, která vůbec se možná těší tak trochu, řekněme, roli popelky mezi operami? Možná je to tou určitou neznalostí, menší přístupností té hudby, menší hraností těch titulů, ale teď narážím na to, že si pro nás vybral část Hoffmannových povídek Jacquese Offenbacha.
1: Hoffmannky se, tedy jak říkáme my, Hoffmannky se naštěstí sem tam uvádějí, teď budou v Brně, v Janáčkově opeře, mimo jiné. Samozřejmě, že se hrají opery Charlesa Gounoda, ostatně jsme tady měli Fausta a Markétku. Já jsem nicméně árii z Hoffmannových povídek vybral tak trochu, protože jí mám s jedním interpretem, na nějž má Smetanova Litomyšl i já osobně velké vzpomínky. Byl to ruský tenorista Sergej Larin, který bohužel docela předčasně zemřel, už je to pár let, a ten tady měl gala koncert, kde tuto árii o malém Žakovi zpíval. Nemůžu říct, že bych slyšel víc tenoristů živě, snad jednou v Obecním domě Viazona, který by vystřihl tolik árií v jednom večeru. Ten Sergej Larin tady odspíval 13. Všechny ty nejnáročnější, co si umíte představit, včetně Prince z Rusalky, Kalafa, Nessundorma a tak dál, prostě všechno to nejtěžší, relativně nejtěžší, protože co je těžší, je 7 vysokých C, že jo, nebo prostě nějaká charakterní tenorová role, to tady se nebudu pasovat do role soudce. V každém případě na Sergeje Larina moc rád vzpomínám, protože to byl nesmírně pokorný a prostý člověk, velmi přátelský, a vidíte, zemřel docela mlád.

0: Sergej Larin jako další typ Vojtěcha Střítezkého do dramaturgie nikoli v Smetanovi Litomyšle, ale naší návštěvy, kam nás pozval sem do své pracovny na zámku, na státním zámku Smetanova Litomyšle. Ovšem, Vojto, když se dostáváme k těm interpretům, kteří prošli tvýma dramaturgickýma rukama, tak určitě tam je mnohokrát zapsaný a říkám, že je, protože stále je aktivní a činný Richard Novák. My se k němu teď dostáváme, protože si vybral výsek z opery Rusalka, kde on je v roli vodníka. Tak co Richard Novák a vůbec hudební přátelství, která musí určitě vznikat, protože pokud takový interpreti procházejí Smetanovými Litomyšlemi, neříkám rok co rok, ale v nějakém pravidelnějším intervalu, tak to už se musí narodit asi mnohá hudební přátelství.
1: No já pevně doufám, že právě s mistrem Novákem, i když on nechce, abychom mu říkali mistře, jedno takové máme, vždyť on tady vystupoval asi 40krát, tomu prvnímu vystoupení už je přes 50 let, on tady zpíval někdy ve 63. roce a já, když jsme připravovali dramaturgii tohoto pořadu, tak jsem velmi váhal, kterého vodníka, protože je to moje milovaná role, kterou jsem samozřejmě na studiích často zpíval a říkal jsem si Eduarda Ken nebo Richard Novák. To jsou pro mě dva takový nejlepší představitelé, jakkoliv jsou fyzicky, tou fyzickou podobou dosti rozdílní a nakonec, když jsme doznali, že Eduard Haken bude mít biblické písně, tak jsem moc rád, že Richard Novák zazní jako vodník. Ostatně Rusalka byla z mého pohledu tou nejlepší možnou operou do zámeckého amfiteátru. Viděli jsme tam mnohé zajímavé inscenace, asi vůbec nejvíc lidé budou vzpomínat na Heřmanovu a Hrušovu Rusalku, kdy se konalo první dějství v zahradě, druhé dějství v nádvoří zámku, tak, jak to děj předepisuje, a třetí dějství zase zpátky v amfiteátru. Jednou tedy, protože jsme to hráli třikrát, byla tak strašná zima, že jsme prostě oznámili, že už se z druhého nádvoří na třetí dějství do amfiteátru nebudeme stěhovat a odehráme ho také v nádvoří. A ozval se takový obrovský aplaus, že my jsme se trochu báli, že nám lidé vynadají, ale oni už byli tak prokřehlí chudáci, že měli takovou radost, že nás vytleskali, že tedy mohou zůstat v nádvoří, kde je přeci jenom trošku největší teplo, ale nebyla tam tak strašná zima, abych to řekl přesně. Vůbec Rusalka je báječný, dle mého soudu, nejlepší operní opus Antonína Dvořáka, také se nejčastěji hraje se na celém světě, i když to, co jsem viděl jednou z Berlína, to už bych nikdy v životě vidět nechtěl, ani to, co se před lety hrálo v Bratislavě. A tak já si myslím, že Rusalka je pohádková opera. Někteří lidé říkají, že trošková inscenace, kterou jsme tady hráli, je kýč. Já si to tak úplně nemyslím. Já se zkrátka přikláním k tomu, jak to Dvořák a Kvapil mysleli a ten troška to pochopil dobře.

0: Richarda Nováka nám teď představil a připomněl Vojtěch Střítezký, hostitel dnešní návštěvy v Českém rozhlase D-dur, protože právě tento pěvec tvoří také asi jednu z ikon Smetanovy Litomyšle, že Vojto? Musíme doplnit ještě, kdo zpíval v těch dalších rolích. Z toho druhého dějství jsme si pustili poměrně velký úsek Rusalky.
1: No tak Gabriela Beňačková, která také psala dějiny a píše dodnes tohoto festivalu, protože u nás vystupovala samozřejmě nejen jako Rusalka, ale v poslední době například v oratoriích Sylvie Bodorové měla tady samostatný recital a myslím, a teď se nechci plést, to byl pan Ochman. Jednou z velkých osobností české operní scény posledních 30 let je bezesporu Eva Urbanová a já bych moc byl rád, kdybychom mohli posluchačům pustit něco, co jí této vynikající zpěvačce bylo a je takřka nejvlastnější, a to je role Libuše. Já zkrátka kdykoliv slyším proroctví Libušinu, tak mám slzy na krajičku, vůbec se za to nestydím a myslím, že zdaleka nejsem jediný. Je to věc, která nás všechny dojímá, když si vezmete tu hudební krásu i to mimohudební poselství, co kněžna vidí a tak dál. Navíc to Smetana úžasně vygradoval, když pak nastoupí ten sbor, tak víte, to není nějaké plané vlastenčení, to už opravdu tedy to je národ, který neskoná, abychom to řekli doslovně. Já mám na Evu Urbanovou jen ty nejlepší vzpomínky. Ona tady byla Libuší nejen na 40. ročníku Smetanovy Litomyšle v roce 1998, ale také o 10 let později, když byl 50. ročník festivalu, tak jsme Libuší zahajovali také s Evou Urbanovou v titulní roli. Prostě ona, víte, je to strašně těžká role. Já si samozřejmě nepamatuji Podvalovou, mám ji tady na nahrávce, ale stál jsem o to, abychom pustili Evu Urbanovou. Byl jsem ve 84., kdy to byla Gabriela Beňačková v amfiteátru, to zpíval, to byl rok české hudby tenkrát. A ta Eva Urbanová prostě tam má něco, co mě nějak zvlášť se dotýká, nevím proč, a asi se o tom hloupě mluví, to se víc cítí.

0: Myslím, že je skoro až zbytečné odhlašovat to, co právě doznělo v Českém rozhlase D-dur a co pro nás vybral dnešní hostitel Vojtěch Střítezký, umělecký ředitel Smetanovy Litomyšle. Konec konců, ty jsi sám o Evě Urbanové tak hezky mluvil v tom předchozím vstupu, že už k tomu není ani co dodat, když doznělo ono proroctví. A v podstatě to je i tečka za operním světem, protože ty si to svoje dnešní povídání opravdu rozdělil po tematických úsecích, jak se na dramaturga sluší. A my jsme teď tím vlastně uzavřeli svět opery a dostáváme se do světa filmové hudby. Ten je s tebou také neodmyslitelně spojený.
1: No musím říct, že je to zase velký kontrast, skok z proroctví k filmové muzice, ale já na začátek budu prosit pustit něco poměrně krotkého, křehkého. Jak jsem říkal, vedle muziky je to film, výtvarné umění, cestování, co mě opravdu nesmírně baví. A já jsem od mala velký filmový fanoušek. A když jsem měl 18-19 roků, tak jsem se s mým kamarádem stejně starým, respektive tenkrát mladým, Zdeňkem Gerčákem, rozhodl, že v Litomyšli musíme založit filmový klub, protože já jsem už byl v Pardubicích na konzervatoři a on tam za mnou jezdil a v pondělí večer jsme chodili na představení tamního filmového klubu, tak jsme si říkali, že něco podobného musí být i v Litomyšli a fakt se nám to podařilo. Všichni nám řekli, že jsme se zbláznili, že nebudou chodit lidi. No a my jsme v 81. založili klub, který už první rok měl 480 členů a v dalším roce 808. My jsme byli největší filmový klub v republice na přepočet obyvatel. A musím říct, že na tu éru moc rád vzpomínám, že vlastně trvala až do listopadu 89 a filmy, které jsme uváděli, v mém případě byly často měly nějakou souvislost s muzikou a dnes, když si pustím jakýkoliv biják, tak hned sleduji, kdo k němu napsal hudbu, která je pro mě nejméně tak důležitá, jako je třeba hlavní role, nebo jak kvalitní je scénář. A my máme jako Češi úplně výjimečné štěstí, že máme obrovskou spoustu vynikajících skladatelů této filmové non-artificiální hudby, ať už mám na mysli pana Lišku, pana Srnku, pana Trojana, Luboše Fischera, Jana Klusáka a tak dál. Opravdu v tomhle máme velké štěstí, protože když slyšíte mnoho hollywoodské produkce, spousta muziky je velmi povrchních, laxních a to teda u nás ne.
0: To přece jenom ale pořád vypovídá o tom, že ten evropský kontinent možná, i když si zmínil, že ta hudba není artificiální, tak přeci jenom možná tak nakročení víc tím uměleckým směrem, bych řekla, že tam trošku citelné je.
1: Je to pravda. Je. Já jsem vybral dvě úplně rozdílné ukázky. Jednu takovou velkou klasiku, která, kdyby člověk nevěděl, tak by možná mohla stát jako určitá volná věta nějakého houslového koncertu. Co je zajímavé, že je to z filmu animovaného, z filmu Císařův slavík, hudba Václava Trojana. To je taková první ukázka, takže stará, dobrá česká klasika. A pak jsem naopak vybral autora, který je docela určitě nejslavnějším autorem filmové hudby vedle Johna Williamse, tedy to, abych zase nekřivdil panu Williamsovi, a to je Ennio Morricone. Asi vůbec největší skandál v dějinách udělování Oscarů souvisel právě s udílením Oscarů za hudbu. A v tomto případě paradoxní, že spíše za neudělení Oscara. Protože Ennio Morricone napsal hudbu k filmu Misie. A říká se, že je to vůbec nejvydařenější hudba všech dob. Já jsem na tahle ta nej trošku bojácný až alergický, protože to se nedá prostě posoudit. Je hudba lepší Nina Roty ke Kmotrovi, nebo tahle Morriconeho k Misii, nebo jeho hudba k Nebeským dnům, nebo k filmu Hodný zlý a ošklivý. V každém případě jsem tady vybral takové tři části, které jsou nesmírně důležité z hlediska toho filmu i z hlediska tvorby Ennia Morriconeho. Mě trošku mrzí teď taková ta až inflace, bych řekl, jeho vystupování v O2 Areně. Já jsem na jednom z těch koncertů byl také a nemohu říci, že bych odešel nadšený. Samozřejmě jsem byl rád, že jsem Mistra viděl, ale v těch filmech to funguje tedy daleko lépe. Ve filmu Misie je hudba mistrovská s tím, že když mu toho Oscara neudělili, tak všichni řekli, že je to totální podvod, ale nejde o to, zda Oscara dostal nebo ne. Je důležité to, co nám ta hudba říká, jak nás oslovuje. Kromě toho slavného Gabrielova hoboje, Jeremy Irons jako jezuita na těch misích, někdy v 18. století tam hraje indiánským dětem, tak zazní také Ave Maria Guaraní, což je vlastně Morriconeho pokus o to, jak by znělo Ave Maria v podání toho domorodého kmene, který je vlastně pokřesťanšťován, to je šílený výraz, tedy christianizován lépe. Nakonec to skončí velkou tragédií, ale toto Ave Maria tam zaznívá, protože ti indiáni se jako sbor jej naučí zpívat.

0: My teď máme skoro jako filmovou hudbu zdejší zvony. Nevím, jestli je to slyšet na té naší nahrávce, ale zrovna z tvé kanceláře je vidět nejenom na zámecké nádvoří, ale na piaristický chrám, ze kterého koukáš tak na 90 stupňů. A já se schválně jdu projít k oknu, protože nevím, jestli to naše nahrávání uslyší. Ale možná právě, když se bavíme v tomto nádherném prostředí, tak zrovna se teď v podstatě tím ukázalo, jak důležité někdy je dotvořit tu atmosféru pomocí nějakého zvuku nebo nějaké dobré hudby. A to je možná právě to, co tě láká na té filmové hudbě, ne?
1: Může být. Tady ty zvony, které teď posloucháme, je 5, zní dvakrát denně v poledne a právě o 5. Ty zvony nezní dlouho. Myslím, že máme rok nebo 2, když ono to letí, možná 3 v klášteře nebo v piaristickém kostele žádné zvony nebyly, protože je samozřejmě nacisté odvezli a tak se tady pořádala velká sbírka a podařilo se na ně vybrat i tedy za velkého přispění některých donátorů, mecenášů, takže tady máme dvakrát denně takhle velké zvony. Ne, že bychom neměli i další kostely, z nich zvony zní, ale tyhle z piaristického kostela jsou jasně takové dominantní.
0: Zrovna, že se ozvali v tu chvíli, kdy jsme se bavili o misii a o pochristianšťování indiánských kmenů, tak to je přesně, jako bychom natáčeli úplně na míru.
1: No a já musím říct, že to, co si pustíme dál, to pro mne, alespoň se zvony a s něčím osudovým, taky hodně souvisí.

0: Vojtěch Přítezký vybral výběr z Handlova Mesiáše, třetí díl, který teď právě dozněl na návštěvě v jeho pracovně na Litomyšlském zámku, kde se asi tvoří drtivá většina dramaturgií a programu Smetanovy Litomyšle. Pracuješ asi hlavně tady, Vojto, že?
1: No pracuju, ale je fakt, že si ty nápady nosím sebou a leckde v restauraci večeřím a dělám si poznámky. To je docela běžné, protože člověk nikdy neví, co ho kde a kdy napadne. Já jsem jednou se díval na DVDčko, na takový film a slyšel jsem tam muziku, která mě absolutně dojala, zaskočila, vůbec jsem jí neznal. A pak jsem při těch závěrečných titulcích horečně opisoval, kdože je autorem, pak jsem rychle běžel ke Googlu a tak dál. A přestože pak jsem si uvědomil, že znám jinou jeho tvorbu, Skřivánka, Greensleeve, Fantazii a tak, neznal jsem skladbu, která se jmenuje Fantazie na Talisovo téma. Ten film, který jsem sledoval, se jmenoval Odvrácená strana světa. Russell Crowe tam hraje námořního kapitána a v tom filmu opakovaně zaznívá překrásná hudba pro smyčcový orchestr. No a Thomas Tallis, to byl skladatel 16. století a jedno z jeho témat vzal Ralph Vaughan Williams, napsal takovouhle fantazii na to jeho téma. My jsme tady na Smetanově Litomyšli si dovolili ten luxus, protože to pro dva smyčcové orchestry, že nám to v koncertu solo prosto smyčců. Tady hrály spojené tři filharmonie dohromady. Ta muzika je, jak za chvíli všichni uslyší, moc krásná a taková niterná. Myslím, že plyne ve svém čase, svém světě a já bych chtěl moc pozvat, aby si ji lidé vychutnali. Ralph Vaughan Williams, Fantazie na Talisovo téma.

0: Dohrál londýnský filharmonický orchestr pod taktovkou Rogera Norringtona Fantazii na Talisovo téma Ralpha Vaughna Williamse a byla to chtě nechtě, Vojto, předposlední skladba v té dnešní návštěvě, protože jdeme do velkého finále, když použiju slovník Smetanovy Litomyšle. Před námi je poslední věc, která si ale zaslouží možná více kontextů, protože jednak jsme v kontextu Mahlera zmínili už to nezapomenutelné uvedení 8. symfonie, která patřila možná asi tady k nejobsažnějším co do celého toho koncertního aparátu, řekněme, který se tady objevil, ale teď nezazní 8., zazní 5. část z jeho druhé symfonie Vzkříšení.
1: Těch důvodů, proč zvolit právě toto velké finále, a to je pravda, to není nadnesené, to je opravdu velké finále nejen našeho povídání, ale i takové jisté hudební vyvrcholení. My jsme Vzkříšení hráli dvakrát. K oběma uvedením se váží určité historky. Já bych rád zmínil alespoň kratičce, že v Litomyšli poprvé jsme uvedli Vzkříšení v roce 1999, kdy k nám zavítal nesmírně pozoruhodný člověk jménem Gilbert Kaplan, americký multimilionář, který kdysi neuměl vůbec noty, nehrál na žádný hudební nástroj. A jednoho dne slyšel Mahlerovu druhou symfonii Vzkříšení a řekl, že ji chce dirigovat. Samozřejmě, že to je absurdní, nesmyslné a tak dál. Tak on několik let se učil noty, několik let se učil dirigovat a pak tuto symfonii jako jedinou skladbu vůbec dirigoval po celém světě. Nahráli z London Symphony Orchestra a také mimo jiné tedy zavítal do Litomyšle, kde tuto symfonii provedl. On založil Mahlerovskou nadaci v New Yorku. Už bohužel a velmi nedávno tento dirigent zemřel. I když já se trochu zdráhám hovořit o něm jako o dirigentovi. On prostě nic jiného než druhého Mahlera nedirigoval, ale dirigoval ho moc dobře. Na to si tedy
0: obstál v té konkurenci světové těch různých nahrávek druhých Mahlerů?
1: Myslím si, že ano, však tu nahrávku teď mám v ruce a nemyslím si prostě, že kdybychom tady uspořádali slepý poslech a dali jsme si vedle sebe čtyři různé nahrávky, že by někdo řekl, tohle diriguje nějaký neuměl. Určitě ne, v žádném případě.
0: Ty jsi tady před chvilkou zmínil v některém z těch předchozích vstupů, že zámek tady ve Smetanově Litomyšli nebo Litomyšlský zámek, že k němu naprosto jde italská opera. Tak jak jde ke zdejšímu prostředí právě druhá Mahlerova symfonie Vzkříšení?
1: No a to je možná tedy, já to navážu, to je ten druhý příběh, kdy jsme ji uvedli po druhé a to bylo v roce 2014, kdy skončila rekonstrukce, revitalizace zámeckého návrší, kdy se zase zpátky k životu probudily prostory, budovy, které byly schátralé, až úplně dobité, například piaristický kostel nalezení svatého kříže, který se dočkal od pana architekta Štěpána nebývalé krásy, nádherně jej obnovil. Takhle si myslím, že jsme oslavili uzavření velké evropské dotace a těch prací, protože to byla náročná akce. Já jsem tenkrát ještě pracoval na městském úřadu jako místostarosta zároveň a tak si vzpomínám, že to opravdu nebylo nic jednoduchého. A když potom Ondřej Lenard skutečně v tom finále ty ruce roztáhl a teď se na nás valila ta nádhera, ta zvuková masa, ale tak čistá, průzračná. Při té vší zvukovosti to bylo tak nádherně čitelné, že já si prostě říkám, že v těchto prostorách by Mahler měl, tak ostatně on se narodil nějakých 80-90 kilometrů odsud, že měl znít často, za rok budeme hrát pátou s Českou filharmonií a Semjonem Byčkovem, ale teďka zrovna teda bych viděl, že by mohl být čas na tu druhou a jestli je to možné právě tedy s Gilbertem Kaplanem, který u nás dirigoval v roce 99.
0: Tak ono, kdy už jindy, než pokud nás teď posluchači Českého rozhlasu D-dur poslouchají v premiéře, tak vysíláme právě na den Mahlerových narozenin 7. července. Ovšem ne úplně v tom kulatém roce, ten jeho ročník narození je 1860, ale přesto zrovna to vzkříšení v den Mahlerových narozenin je možná krásná symbolika na závěr. Ono vůbec, věříš, Vojto, na ty různé symboliky? Já vím, že ty kolikrát často zmiňuješ svoje znamení.
1: Ale asi zřejmě proto, že jsem se do něj trefil, protože někteří známí mi říkají, že vůbec se svým zvěrokruhem nemají nic společného a že oni jsou pravým opakem. A já když se dívám, kdo se ve váhách narodil na konci září, tak to je opravdu plejáda lidí, kteří v kumštu něco znamenají. Tím nechci říct, že bych v kumštu něco znamenal já, ale rád se řadím do té společnosti. A možná na tom přeci jenom něco je. Třeba Luboš Fischer, s jehož operou Lancelot jsem pardubické konzervatoři maturoval, se narodil ve stejný den jako já, 30. září. Velkému českému dirigentovi Václavu Smetáčkovi jsem držel jako voják čestnou stráž u jeho rakve. Narodil se také 30. září. Velký houslista, jeden z největších, David Oistrach, v ten samý den. No a když jsme u krásných žen, což před tebou mohu zmínit, tak třeba Monika Bellucci, a to jsme zase v Umbrii a v Itálii, tak ta také. Takže možná nějaká symbolika, že tam je, že jsem se v těch váhách neutkulil někam úplně jinam, k nějakému strojírenství nebo chemii, a že jsem aspoň u kumštu, u muziky.
0: Váhy znamenají rovnováha, rovnováha je také kruh a ten náš dnešní se uzavřel, protože před námi je skutečně už teď v uvozovkách velkých jenom ta krásná poslední část ze Symfonie vzkříšení Gustava Mahlera. A nezbývá, než ti velmi poděkovat za dramaturgii toho pořadu, který si pro nás připravil, za krásné povídání, za nádherný výběr hudby a popřát ti, aby se nejenom tobě, Smetanově, Litomyšli, ale krásné hudbě dařilo.
1: Děkuji upřímně za tvá přání, děkuji za tvoji trpělivost a samozřejmě posluchačům za pozornost.

Dozněla pátá závěrečná část druhé symfonie Gustava Mahlera s podtitulem Vzkříšení. Dohrál London Symphony Orchestra a řídil Gilbert Kaplan. A to byla poslední tečka za dnešní sváteční návštěvou. Naším hostitelem byl Vojtěch Stříteský, umělecký ředitel a dramaturg Národního festivalu Smetanova Litomyšl. Tím se tedy uzavírá dnešní návštěva na D-dur. Výběr z našeho povídání si můžete přečíst také na hudebním portálu Klasika Plus v rubrice seriály. Příjemný poslech a další chvíle s naším vysíláním vám od mikrofonu přeje Veronika Pralouková.

zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení a milí posluchači, máte naladěnou stanici D-dur a od mikrofonu vás zdraví Krištof Spirit. Budu vaším průvodcem ve vysílání v následujících 4 hodinách. A z nich budou díla například Johanna Christiana Bacha, Luise Spohra, Antonína Dvořáka, Johanna Sebastiana Bacha, Alexandra Mojzese, Karola Šimanovského, Františka Vincence Kramáře, Ralfa Vaughana Williamse nebo Georga Friedricha Händla. A začneme hudbou Johanna Christiana Bacha, nejmladšího syna Johanna Sebastiana Bacha. Johann Christian v počátcích kariéry pobýval v Itálii, ale největší úspěchy zažil v Londýně, kde setrval do své předčasné smrti. Zemřel na nový rok 1782 v 46 letech. Z jeho díla teď zazní koncert pro čembalo a smyčcové nástroje S-dur, opus 7, číslo 5. Hraje soubor London Baroque.

V podání souboru London Baroque jsme slyšeli koncert pro čembalo a smyčcové nástroje S-dur, opus 7 číslo 5, Johanna Christiana Bacha. Ačkoliv byl německý skladatel Louis Spohr houslovým virtuózem, zkomponoval řadu sólových děl i pro jiné nástroje než pro housle, například 4 klarinetové koncerty. Budeme poslouchat koncert pro klarinet a orchestr číslo 2 S-dur, který zahrají Karl Leister a symfonický orchestr Stuttgartského rozhlasu. Řídí Rafael Frühbeck de Burgos.

0: Poslouchali jsme koncert pro klarinet a orchestr číslo 2 S-dur Luise Spohra. Hráli Karl Leister a symfonický orchestr Stuttgartského rozhlasu. Řídil Rafael Friedbeck de Burgos.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Na stanici D-dur teď bude znít hudba Antonína Dvořáka. Smyčcový sextet A-dur vytvořil Dvořák v roce 1878 a je typickým dílem autorova takzvaného slovanského tvůrčího období. Tedy, že skladby z této doby jsou záměrně obohaceny prvky vycházející z lidové hudby slovanských národů. Sextet je též zajímavý tím, že jde o první Dvořákovo dílo, které mělo premiéru v zahraničí. Sextet A-dur uslyšíme v provedení Panochova kvarteta, rozšířeného o Josefa Klusoně a Michala Kaňku.

Panochovo kvarteto, rozšířené o Josefa Klusoně u violy a Michala Kaňku u violončela, dohrálo smyčcový sextet a dur Antonína Dvořáka. A vracíme se do rodiny Bachů, teď konkrétně za Johannem Sebastianem Bachem. Budeme poslouchat kantátu číslo 25 Es ist nichts gesundes an meinem Leibe. Kantáta pochází z prvního roku Bachova působení v Lipsku. Určena byla pro 14. neděli po Nejsvětější Trojici, což bylo v roce 1723 29. srpna. Zpívají Malin Hartelius, James Gilchrist, Peter Harvey a Monteverdi Choir. Hrají English Baroque Solists, řídí John Eliot Gardiner.

Poslouchali jsme kantátu pro 14. neděli po nejsvětější trojici Es ist nichts gesundes an meinem Leibe Johanna Sebastiana Bacha. Zpívali Malin Hartelius, James Gilchrist, Peter Harvey a Monteverdi Choir. Hráli English Baroque Soulists, řídil John Eliot Gardiner. A míříme na Slovensko za jedním z nejvýznamnějších autorů 20. století, za Alexandrem Mojzesem. Mojzes studoval v Praze u Otakara Ostrčila a Vítězslava Nováka a kompozičně na své učitele navázal. Jeho styl můžeme nazvat neoromantický. Z Mojzesova díla uslyšíme symfonii číslo 5 s podtitulem Z dědictví mého drahého otce. Symfonický orchestr Československého rozhlasu v Bratislavě řídí Bystrík Režucha.

0: Dozněla symfonie číslo 5 A dur Alexandra Mojzese. Symfonický orchestr Československého rozhlasu v Bratislavě řídil Bystrý Krežucha.
1: Český rozhlas D dur.
0: Posloucháte, milí přátelé, stanici D dur. Průvodcem ve vysílání je Krištof Spirit. Ze Slovenska míříme na sever, do Polska, za Karolem Šimanovským. Sonáta pro housle a klavír D-mol, opus 9, je dílem raným. Zkomponoval ji v roce 1904. To bylo Šimanovskému 22 let. Hrají Krištof Jakovič na housle a Kristina Borucinská na klavír.

Houslista Křištof Jakovič a klavíristka Kristýna Borucinská dohráli sonátu pro housle a klavír D-moll opus 9 Karola Šimanovského. A míříme do Vídně za dvorním skladatelem a ředitelem císařské komorní hudby Františkem Vincencem Kramářem. Zde používal německou variantu svého jména Kromer. Z jeho rozsáhlého skladatelského odkazu teď bude znít partita pro dechové nástroje P-dur opus 45 číslo 1. Hraje dechový ansámbl Michaela Thompsona.

0: Dechový ansámbl Michaela Thompsona dohrál partitu pro dechové nástroje B-dur Františka Vincence Kramáře.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Na stanici D-dur nás teď čeká taneční pantomima Job anglického skladatele Ralpha Vaughana Williamse. Jednoaktový balet je inspirován starozákonní knihou Job, respektive ilustrovaným vydáním Bible z roku 1826. Jehož autorem je William Blake, slavný anglický malíř a básník doby klasicismu. Balet měl premiéru v Londýně v roce 1931. My ho uslyšíme v provedení Londýnského filharmonického orchestru. Řídí Vernon Hendley.

0: Tak to byl Job, taneční pantomima na starozákonní námět Ralpha Vaughana Williamse. Londýnský filharmonický orchestr řídil Vernon Handley.
1: Český rozhlas D-dur.
0: A v Londýně ještě zůstaneme, neboť Londýn se stal druhým domovem Georga Friedricha Handla. Zde slavil své největší úspěchy i zažil velká zklamání. Zde také vydal tiskem svá Concerta Grossa. Concerto Grosso číslo 5 D-dur zahraje Akademie staré hudby Berlín. Řídí Bernhard Fork.

doznělo koncerto grosso číslo 5 D dur Georga Friedricha Händla. Akademii staré hudby Berlín řídil Bernhard Fork. V samotném závěru tohoto vysílacího bloku ještě přidávám árii Papagena z prvního dějství opery Kouzelná flétna Wolfganga Amadea Mozarta. Zpívá Jiří Sulženko, symfonický orchestr Českého rozhlasu řídí Ondřej Kukal.

Tak to byla árie Papagena z prvního dějství opery Kouzelná flétna Wolfganga Amadea Mozarta. Zpíval Jiří Sulženko, symfonický orchestr Českého rozhlasu řídil Ondřej Kukal. A tím jsme definitivně uzavřeli tento vysílací blok stanice D-dur. Připravil a od mikrofonu se loučí Krištof Spirit.

který nezná hranice a vyraste vlakem Českých drah na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si jednoduše pořídíte v aplikaci Můj vlak. České dráhy, milujeme vlaky, zamilujte si je taky.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Dnešní nedělní operní odpoledne je věnováno hudbě Wolfganga Amadea Mozarta. Jeho 270. výročí narození připadlo na 27. leden 2026 a předznamenalo tak náš celoroční program. Dnes uslyšíte komickou operu, drama Giocoso, La Finta Giardiniera, doslova Nepravá zahradnice, se zavedeným titulem Zahradnice z lásky, v Kechlově katalogu Mozartových skladeb pod číslem 196. Mozart ji psal v letech 1774 až 75 v necelých 19 letech na objednávku mnichovského dvorního inspektora, kterým byl Josef Anton von Seyau, pro mnichovský karneval v roce 1775. Premiéra se udála 13. ledna 1775 v Salvátorském divadle v Mnichově. Autorem italského libreta je pravděpodobně Giuseppe Petrosellini. Opera měla poloviční úspěch a dočkala se jen dvou provedení. V roce 1780 Mozart přepsal svou italskou operu do podoby německého singspielu s názvem Die Verstellte Gärtnerin, převlečená zahradnice. Později se název změnil do podoby Die Gärtnerin aus Liebe. Odtud pochází i běžný český název díla Zahradnice z lásky. Mozartova původní italská verze opery byla nadále známa pouze částečně až do 70. let 20. století, kdy byly objeveny dosud neznámé historické prameny. Operu vás bude provázet Rafael Brom. Děj opery Zahradnice z lásky se odehrává na panství Lago Nero u Černého moře a předchází mu tyto události. Markýza Violante Onesti byla zraněna svým žárlivým milencem, hrabětem Belfiorem. Hrabě si myslí, že Violantu zabil a uprchne. Po zotavení se Violante se svým sluhou Robertem vydává hledat hraběte. Oba jsou přijati jako zahradníci Donem Anquisem, podestou, tedy starostou Lago Nera. Ona pod jménem Sandrina, on pod jménem Nardo. Podesta se rychle zamiluje do krásné zahradnice a zanedbává svou hospodyni Serpetu, o jejich přízeň se Nardo marně snaží. U Podesty je jako host Don Ramiro, bývalý milenec Podestovy neteře Armidy. Kdysi ho milovala, ale opustila ho, aby se zasnoubila s rabětem Belfiorem. Dnes uvádíme nahrávku opery, která vznikla v lednu roku 1980 v salzburském Mozarteu. V roce 1991 ji vydala společnost Philips. Zpívají Julia Conwell, soprán, Sandrina, zahradnice, převtělená markýza Violante Onesti, milá hraběte Belfiora. Ezio di Cesare, tenor, Don Anquise, nadále jmenovaný Podestá, tedy starosta, je zamilovaný do Sandriny. Thomas Moser, tenor, hrabě Belfiore. Lilian Sukis, soprán, Arminda, neteř Dona Anquise, podesty, dříve zamilovaná do Ramira, pak zasnoubená s Belfiorem. Brigitte Fassbender, mezzosoprán, Don Ramiro, host Dona Anquise, podesty. Jutta Renate Ilov, soprán, Serpeta, služka Dona Anquise, podesty, zamilovaná do svého pána. Barry McDaniel, bariton, Nardo, převtělný Roberto, sluha Violanty. Hraje orchestr Mozartea Salzburg a Jean-Pierre Faber, čembalo. Řídí Leopold Hager. Tady je obsah prvního dějství. Obyvatelé Lago Nera u Černého moře očekávají Armindu, jejíž zasnoubení s rabětem Belfiorem se má oslavit velkou hostinou. Ramiro se Podestovi přiznává, že ho trápí neopětovaná láska, zatímco Sandrina přemýšlí o svém osudu a Nardo seznává, jakým Serpeta opovrhuje. Podesta propustí Narda a Serpetu, aby mohl Sandrině vyznat lásku. Ta se mu s pomocí žárlivé Serpety vyhne a říká Nardovi, že chce opustit kraj, aby unikla Podestovu pronásledování. Ramiro si stěžuje na nestálost žen a Sandrina na nevěru mužů. Nardo, bezhlavě zamilovaný do Serpety, je jejím odmítnutím sklíčen. Armindu, která právě dorazila, vítá Belfiore. Rabě a Podesta chválí Armindinu něhu a krásu, její šarm a inteligenci. Serpeta už nechce zůstat v domě Podesty, protože jí Arminda dává příliš mnoho práce. Sandrina naříká nad svým osudem a když jí Arminda, mimochodem, sdělí, že se chystá vdát za Belfiora, omdlí. Arminda volá Belfiora na pomoc a nechává bezvědomou Sandrinu v jeho péči, zatímco odchází pro voné sory, aby ji vzkřísila. Po návratu potkává svého bývalého milence, Ramira. Čtyři milenci se navzájem poznají a jsou velmi rozpačití. Podesta, který spěchal na místo, marně žádá vysvětlení, protože ho oba páry opustili. Serpeta, která chce vzbudit Podestovu žárlivost, mu řekne, že viděla Belfiora a Sandrinu v něžném obětí a ten se ukryje, aby je pozoroval. Belfiore se snaží Sandrinu přesvědčit, aby se odhalila jako Violanta. Ta to nejprve popírá, ale pak se zapomene a obviní ho z nevěry. Když jí z lítosti padá k nohám, rychle obrací, znovu se zapře. Pak se objeví Arminda a Ramiro a nakonec všichni zasypou Belfiora a Sandrinu obviněními. Belfiore je ve velkém zoufalství. Neví, zda si má vybrat Sandrinu nebo Armindu. Nastává všeobecný zmatek. Tady je první jednání opery Zahradnice z lásky od Wolfganga Amadea Mozarta.

Skončilo první jednání opery Zahradnice z lásky od Wolfganga Amadea Mozarta. Druhé jednání začíná scénou, v níž Ramiro obvinuje Armindu, že je nestálá a dává přednost hraběti. Belfiore hledá Sandrinu. Když uvidí Armindu, předstírá, že hledá ji, ale je přistižen ve svých lžích. Rozhořená ho opouští, ačkoliv trvá na tom, že ho stále miluje. Serpeta radí hraběti, aby poprosil Armindu o odpuštění a políbil jí ruku. Ona se podá Nardovi, který se o ní dvořil italským, francouzským a anglickým způsobem. Sandrinu v zahradě objeví Belfiore, kterého ona stále miluje. Zasype ho výčitkami. On jí prosí, aby k němu oživila svou starou lásku. Ona mu ale řekne, že mu pouze sděluje city Violety, kterou znala. Zmatený se omluví a pokusí se jí políbit ruku. Místo toho však chytí za ruku Podesta, který se k ním připlížil. Podesta Sandrině vyčítá nevšímavost a vyznává jí lásku, zatímco ona se mu snaží uniknout. Objeví se Ramiro s dokumentem, který označuje Belfiora jako vraha hraběnky Violanty. Žádá Podestu o zahájení vyšetřování. Podesta prohlásí, že Armindina svatba musí být odložena, což Ramirovi dává novou naději. Podesta poté vyslýchá hraběte, který činí protichůdná prohlášení, čímž posiluje podezření, že je vrahem. Sandrina přichází, aby hraběte bránila. Vysvětluje, že ona je hraběnka Violanta a že nebyla zabita, pouze zraněna. Když je s hrabětem o samotě, začne jí znovu opakovat, že ji miluje. Ale ona řekne, že se za Violantu prohlašovala jen proto, aby ho zachránila. Belfiore je zmatený a bezradný. Serpeta oznamuje, že Sandrina utekla, ale Nardovi prozrazuje, že ji Arminda nechala odvést na skryté místo v nedalekém lese, aby nemohla bránit jejímu sňatku s Belfiorem. Sandrina je zoufalá. Hledá útočiště v jeskyni. Belfiore, kterého Nardo sleduje, a Podesta se chystají hledat Sandrinu. Mezitím se Arminda a Serpeta chtějí ujistit, že je v lese. Ve tmě Podesta narazí na Armindu a Belfiore na Serpetu. A oba si představují, že mluví se Sandrinou. Najde ji ale jenom Nardo. Objeví se Ramiro s pochodněmi. Je odhodlán vytrhnout Armindinu ruku z ruky Belfiora a pak se všichni navzájem poznávají. Následují rozpaky a vzájemné výčitky. Sandrina a hrabě zoom a

0: To bylo druhé jednání opery Zahradnice z lásky od Wolfganga Amadea Mozarta. Třetí jednání uvádí scéna, v níž poblouzněný hrabě a Sandrina pronásledují Narda, ale ten jim lstivě unikne. Podesta posílá Serpetu pryč, stejně jako Armindu, která se chce vdát za hraběte, a Ramíra, který požaduje Armindinu ruku. Pak Belfiore a Sandrina usnou v zahradě a když se probudí, zjistí, že jejich šílenství pominulo. Poznají se a Sandrina si vyslechne jeho Belfiorovo vyznání lásky. Pak se Arminda rozhodne dát Ramirovi svou ruku a Serpeta se odá Nardovi. Zbývá jen Podesta, který chce zůstat sám, dokud nenajde jinou Sandrinu. Tady je třetí jednání Mozartovy opery Zahradnice z lásky.
1: Posso dunque sperare?
2: Sì, sì, sperate pur che non vi vada.
1: Ma questa indifferenza mi farà disperar. Sarò capace di far qualche sproposito che ti costa dire.

0: Skončilo třetí jednání opery Zahradnice z lásky od Wolfganga Amadea Mozarta, které celé drama Giocoso uzavřelo. Zpívali Julia Conwell, soprán Sandrina, Zahradnice převtělená markýza Violante Onesti, Milá hraběte Belfiora. Ezio di Cesare, tenor Don Anchise, v opeře jmenovaný Podestá, tedy starosta. Thomas Moser, tenor, hrabě Belfiore. Lilian Sukis, soprán, Arminda, neteř Dona Anchise, Podesty. Brigitte Fassbender, mezzosoprán, Don Ramiro, host Dona Anchise, Podesty. Jutta Renate Ilov, soprán, Serpeta, služka Dona Anchise, Podesty. Barry McDaniel, bariton, Nardo, převtělný Roberto, sluha Violantiny. Hrál orchestr Mozarte a Salzburg a Jean-Pierre Faber, čembalo, řídil Leopold Hager. Operu Zahradnice z lásky jsme uvedli v nahrávce, která vznikla v lednu roku 1980 v salzburském Mozarteu. V roce 1991 ji vydala společnost Philips. Operu vás provázel Rafael Brom.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Dnešní nedělní operní odpoledne uzavře doplněk z tvorby Wolfganga Amadea Mozarta. Bude to sonáta pro klavír B-dur, Kechl 570. Hraje Ivan Moravec.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení a milí posluchači, moje jméno je Krištof Spirit a vítám vás při poslechu večerního vysílání stanice D-dur. Do následujících společných 4 hodin jsem zařadil hudbu Josefa Suka, Cezara Franka, Milana Slavického, Ernsta von Dohnányho, Václava Felixe, Gražiny Bacevič, Richarda Strause a Jaroslava Řídkého. Vysílání otevřeme hudbou Josefa Suka. Fantastické skerco je v kontextu Sukových děl skladbou drobnou. Můžeme ji také považovat za skladbu dělící. Fantastické skerco zkomponoval v roce 1903, tedy ještě v době šťastného mládí. Sukova tvorba se po roce 1904, tedy po smrti tchána Antonína Dvořáka, a zejména manželky Otilky výrazně proměnila. Stala se více melancholickou. Fantastické skerco nám zahraje Symfonický orchestr Českého rozhlasu. Řídí Vladimír Válek.

Fantastické skerco Josefa Suka dohrál Symfonický orchestr Českého rozhlasu. Řídil Vladimír Válek. Hlavním dílem dnešního večerního vysílání bude symfonická báseň Vykoupení Cezara Franka. Jako o symfonické básni o díle hovořil sám skladatel, ovšem přítomnost recitátora, solistky a smíšeného sboru a také duchovní námět nám dovolují o této rozměrné skladbě mluvit jako o oratoriu. Textovou předlohou je stejnojmenná báseň Eduarda Bloa, ve které je popsán svět před narozením Ježíše, jeho proměna skrze křesťanství a následný 2000letý úpadek. V závěru anděl znovu přichází s božím poselstvím a možností vykoupení. Recituje Lambert Wilson, zpívají mezzosopranistka Beatrice Uria Monzon a sbor Orfeon Donostiara. Hraje orchestr kapitolu v Toulouse, řídí Michel Plasson.

0: Dozněla symfonická báseň, nebo chcete-li oratorium Vykoupení Césara Franka. Recitoval Lambert Wilson, zpívali mezzosopranistka Beatrice Uria Monzon a sbor Orfeon Donostiara. Hrál orchestr Capitol v Toulouse, řídil Michel Plasson.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: S podobným námětem Vykoupení přichází i následující 12-minutová orchestrální skladba Porta Celi Milana Slavického z roku 1992. Jednověté dílo je koncipováno jako oblouk, postupně stoupající k zářivé vizi nebeské brány, aby se následně vše uklidnilo v konečném vykoupení. Českou filharmonii řídí Jiří Bělohlávek.

Porta Celi, neboli Brána nebes, je název skladby Milana Slavického, kterou právě dohrála Česká filharmonie. Řídil Jiří Bělohlávek.

Posloucháte večerní vysílání stanice D-dur, kterým vás provází Krištof Spirit. Dalším autorem teď bude maďarský skladatel Erné, nebo též Ernst von Dohnányi. Byl dlouholetým ředitelem Budapeštské akademie, za druhé světové války značně pomáhal židovským hudebníkům. Po roce 1948 se usadil ve Spojených státech. Sextet pro klarinet, lesní roh, housle, violu, violončelo a klavír C-dur zkomponoval Dohnányi ještě v Maďarsku v roce 1935. Hrají Aleš Hustoles na klarinet, Vladimíra Klánská na lesní roh, Jaromír Klepáč na klavír a Beethovenovo smyčcové trio.

0: Slyšeli jsme sextet pro klarinet, lesní roh, housle, violu, violončelo a klavír C-dur Ernsta von Dohnányho. Hráli Aleš Hustoles na klarinet, Vladimíra Klánská na lesní roh, Jaromír Klepáč na klavír a Beethovenovo smyčcové trio.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: A v komorní hudbě zůstaneme i v další skladbě. Tentokrát zazní kvintet pro harfu, flétnu, housle, violu a violončelo s podtitulem Pohádka o Sněhurce z roku 1963 českého skladatele Václava Felixe. Hrají Libuše Váchalová, harfa, Jiří Boušek, flétna, Václav Snítil, housle, Milan Heřmánek, viola a Rudolf Lojda, violončelo.

0: Dozněl kvintet pro harfu, flétnu, housle, violu a violončelo s podtitulem Pohádka o Sněhurce z roku 1963 Václava Felixe. Hráli Libuše Váchalová na harfu, Jiří Boušek na flétnu, Václav Snítil na housle, Milan Heřmánek na violu a Rudolf Lojda na violončelo.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Za další hudbou teď pokračujeme do Polska. Čeká nás třetí symfonie Gražiny Bacevič. Neoklasicistní dílo je z roku 1952 a zahraje nám ho symfonický orchestr Polského rozhlasu a televize v Katovicích. Řídí Jerzy Svoboda.

0: Třetí symfonii polské skladatelky Grażyny Bacewicz dohrál symfonický orchestr Polského rozhlasu a televize v Katovicích. Řídil Jerzy Svoboda.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.
0: V čase se na stanici D-dur teď posuneme zpět na konec 19. století. Burlesku pro klavír a orchestr D-moll původně chtěl věnovat mladý, 21-letý Richard Strauss Hansi von Billowovi, který ho jmenoval svým asistentem u dvorního orchestru v Meiningenu. Billow ale dílo odmítl hrát jako příliš obtížné. Dílo nakonec premiéroval Eugen D'Albert, stejně starý klavírista a skladatel jako Strauss. My si dílo vyslechneme v provedení legendárního amerického klavíristy Byrona Jennise a chicagského symfonického orchestru. Řídí Fritz Reiner.

0: Tak to byla burleska pro klavír a orchestr D-moll Richarda Strause. Hráli Byron Jennings a Chicagský symfonický orchestr. Řídil Fritz Reiner.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Závěr tohoto vysílacího bloku bude patřit hudbě českého autora. Vybírám serenádu pro smyčcový orchestr E-dur Jaroslava Řídkého. Českou filharmonii bude řídit Karel Šejna.

Dozněla serenáda pro smyčcový orchestr E-dur Jaroslava Řídkého v podání České filharmonie a dirigenta Karla Šejny. A tím jsme uzavřeli tento vysílací blok stanice D-dur. Připravil a uváděl Krištof Spirit.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Možná je teď pod mýma nohama slyšet křupání kamínků, tak vězte, že jsme právě teď na zámeckém nádvoří v Litomyšli. Blížíme se do kanceláře, ale která se právě nachází v tomto nádherném místě mého dnešního hosta, ředitele Národního festivalu Smetanova Litomyšl Vojtěcha Stříteského.
2: Madamina, il catalogo è questo, belle belle.

0: Donna Giovanni a jedna z nejslavnějších árií teď dozněla ve vysílání Českého rozhlasu D-dur. My jsme stále v kanceláři Vojtěcha Stříteského, uměleckého ředitele a dramaturga Národního festivalu Smetanova Litomyšl. Koukáme tady na to zámecké nádvoří, které máš přímo jako výhled z jednoho ze svých oken. Don Giovanni je titul, který se tady častokrát ohřál, anebo jak je to vlastně s Mozartovou hudbou tady na Smetanově Litomyšli, Vojto?
1: No, že bychom uváděli Dona Giovanniho nějak přes příliš často, to tedy ne, ale je pravda, že jednou jsme ji uvedli v režii Václava Věžníka, to byl rok 1993, kdy on úplně otočil jeviště a hlediště. Vznikla z toho naprosto úžasná inscenace s využitím arkád a prvního nádvoří, protože tam se prostě otevírala ta vrata, a tak to bylo moc zajímavé. Je pravda, že na to, že je to opera oper, tak rozhodně tady tak často frekventovaná není, ale ono to může být i tím, že to není ani díl, které by se nějak často nastudovávalo v našich operních domech, anebo ne na té úrovni, kde bychom si to asi přáli, představovali. Já jsem tuhle árii prosil zařadit z toho důvodu, že jednak mám Leporelovi blízko, protože to je můj hlasový obor. Také jsem se ji samozřejmě pokoušel interpretovat. Navíc je to komická figura, ke kterým mám vždycky jako docela srdečný vztah. A tahle nahrávka s Brynem Terflem, nebo Terflem, já velšskou výslovnost úplně neovládám. Někdo říká Terfl, někdo Terfl. A s Jamesem Levinem, no, tak to je taková ta parádní vypalovačka, kdy on si doopravdy s celým tím partem hraje. Ostatně Mozartova hudba, to byla první hudba, která se tady ocitla po tom, co se tady směli hrát pouze a jen čeští autoři, pakže tedy i slovanští. Nejdřív to byl skutečně jenom Smetana, pak Smetana Dvořák, pak Smetana Dvořák Martinů, pak Čajkovský, a Mozart byl ten první, kdo se objevil na Smetanově Litomyšli. To bylo na přelomu právě 80. a 90. let. A já tedy moc rád vzpomínám třeba na kouzelnou flétnu v zámeckém amfiteátru, který už dneska není. Ostatně byli jsme se tam podívat, tam už dneska operu bychom inscenovat nemohli a ono by to ani už popravdě nešlo.
0: Přeci jenom ty technické možnosti a možná i ty úpravy, které musí podstoupit ty jednotlivé operní soubory, tak asi mají i větší pohodlí a možnosti vzhledem k tomu, jak vůbec ta scénografie postoupila, tak přeci jenom to zámecké nádvoří jim skýtá asi větší pohodlí. Vlastně i tím, že oni musí ty inscenace o něco málo technicky měnit, pokud je sem převážejí.
1: Samozřejmě, třeba letošní hry o Marii upravoval pan režisér Herman opravdu významným způsobem, zapojil projekce, videomapping a tak dál, což v tom amfiteátru ono by to šlo taky, ale museli bychom hrát až skutečně úplně ve tmě a ten šílený risk, že bude špatné počasí, to vám ani nikdo nepojistí, protože kdyby tam přišlo 2000 lidí při ceně vstupenek a tak dál, to už jsou velké peníze, to by nebylo jen tak.
0: Jak moc se musí kolikrát scény přizpůsobovat Smetanově Litomyšli?
1: No, nejvíc tehdy, když v originální verzi režisér použije točnu, kterou my tady v Litomyšli prostě vzhledem k rozměru toho jeviště na druhém nádvoří k dispozici nemáme. To je samozřejmě problém, ale takhle byl třeba Dimitri ve Státní opeře a nám všem, kteří jsme na něm ve Státní opeře byli, se zdálo, že v Litomyšli po scénické úpravě, aby to u nás šlo zahrát, to bylo lepší než v tom Kamenném divadle. Ten Dimitri byl na nádvoří úplně úžasný.
0: V podstatě ale hezky vyzněla třeba i loňská Libuše, byť když jsem se bavila s panem ředitelem, tak říkal, že má z toho obavy a přestože ty pojízdné pásy, které potom v Národním divadle instalovány byly, tak si myslím, že si s tím všichni poradili tak hezky, že to nijak nepoškodilo a bylo to velmi zajímavé. Zas ty kulisy, které tady tvoří arkády zámeckého nádvoří, to je kolikrát něco, co možná člověk podprahově vnímá a nahradí mu to ty prvky, které používá to kamenné divadlo.
1: Přeci jenom se pohybujeme v historickém prostředí a toto je unikátní památka. To je renesanční perla první velikosti a my se k ní chováme ohleduplně a ona nám, ta památka, se odvděčuje tím, že dodává té interpretované muzice úplně nový, další a někdy netušený rozměr, což je třeba případ, když hrajeme starší díla, což byl třeba ten Dimitri nebo díla zabývající se starší historií, tak to velmi dobře váže.

0: Druhá ukázka z Mozartových oper teď dozněla na návštěvě u Vojtěcha Stříteského, který nás pozval do své kanceláře s výhledem na to pověstné zámecké nádvoří, kde se koná většina představení Smetanovy Litomyšle. Vojto, ty jako dramaturg možná málo kdy zařadíš do programu festivalu dvě díla stejného skladatele za sebou, teď si je ale do návštěvy zařadil. Opět dozněla scéna z Mozartovy opery, tentokrát z Così fan tutte, tak to má určitě nějaký dramaturgický záměr.
1: Ale no, ne úplně dramaturgický, tak já samozřejmě jako posluchač si užívám různé hudební směry, ale když slyším tohle terčeto z Così fan tutte, soavesi al vento, tak se vždycky nesmírně dojmu, protože já jsem v podstatě založeným romantik a cíťa, abych to řekl tak, jak mě to někdy někdo říká, a tohle je zrovna hudební číslo, kde fakt je slyšet, že ten Mozart byl naprosto jedinečný, že to bylo sluníčko, tak jak se o něm vyjadřovali pozdější skladatelé. A to jsme tady ještě Così fan tutte neměli, ona se taky ta opera neuvádí tak často, ale tohle terčeto zařazuji, když se nám sejde vhodné pěvecké obsazení do gala koncertu. Například to tady zpíval Adam Plachetka se svými kolegyněmi z Vídeňské státní opery.
0: Uvažuješ třeba i o zařazení tohoto titulu? Ono jsem se setkala už s několika názory od hudebních skladatelů, že možná Così fan tutte je nedoceněná Mozartova opera a že z hlediska toho, jak je hudebně neuvěřitelná, bohatá, jaké myšlenky hudební tam jsou, že je možná neprávem opomíjená a nechávaná ve stínu Figarovy svatby, Dona Giovanniho a těch podobných možná více opředených příběhy, proto možná známějšími.
1: Já se přiznám, že kdyby tento titul se objevil na trhu v nějakém báječném nastudování, že bych okamžitě projevil zájem o to, abychom jej k nám přivezli, ale ty poslední dvě inscenace, a na obou jsem byl, nebyly úplně kompatibilní s naším druhým zámeckým nádvořím, takže to nešlo. Ale máš pravdu, Veroniko, že každý skladatel jedno, dvě taková díla má, která nejsou tak frekventovaná, přitom skrývají netušené krásy, i když tedy, abych zase soavesi al vento zná každý a každému se líbí, tak to není netušená krása. Myslím si, že i u Smetany by se dali najít pozoruhodné věci. Nechci se teď pouštět na ten let, abych je začal jmenovat, ale jak často je na programu symfonických orchestrů, vidíš, a už jej jmenuju, Richard III. Jak často se hraje Valdštýnův tábor. Přitom to jsou krásné, vynikající věci. A to se spíš zařadí tu věta z mé vlasti, tadyhle skerco z triumfální a tak. Ale každý skladatel to má.
0: Co pro tebe znamená Richard Wagner, kterého si vybral jako další ukázku, kterou si budeme hrát? Wagnerovy opery přeci jenom při své délce a při tom, že festivalová představení tady začínají většinou kolem 21. hodiny, nebo možná i některá později, některá dřív, pravda, ale ta 21. je taková průměrná. To je asi také trošku těžký oříšek zařadit Wagnera do programu Smetanovy Litomyšle.
1: Přiznávám se, že nechci úplně mluvit o vztahu Smetana-Wagner, protože si myslím, že z dnešního pohledu je to už téma trošku mrtvé a to, z čeho Smetanu prostě naskli mnozí před 100-120 lety, nechme spát. Máš úplnou pravdu, že délka Wagnerových oper není příliš příhodná pro otevřenou scénu a když tady začneme v 9 hrát, tak prostě nemůžeme ve 3 ráno skončit, protože by lidi mrzli. Pokud bychom neměli tedy nějakou tropickou noc, i takové se nám vydaří, ale prostě 5-6 hodinové opusy uvádět nemůžeme. Na to zámecké nádvoří stavěno není. Přesto už jsme se do letčeho pustili. vůbec jako prvního Wagnera jsme tady uvedli koncertního Tannhäusera. Ondřej Lenár se Slovenskou filharmonií, s Evou Urbanovou, Wolfgangem Milgramem a dalšími vynikajícími pěvci, Ivanem Kusnerem a tak dále. To byl počin, který mimochodem, pokud si dobře vzpomínám, tenkrát vysílal Český rozhlas a měl velký problém, protože lilo jako z konve celou operu. A pak jsme uvedli s Gerdem Albrechtem Procházku Lohengrinem, pak jsme uvedli celého Bludného Holanďana a já, na co si pamatuju snad úplně nejvíc, byl Ring beze slov s vynikajícím americkým dirigentem Johnem Fiorem, který právě dělal Prsten Nibelungů v Praze. A já jsem vybral do té ukázky ze Soumraku bohů Siegfriedův smuteční pochod. To je skladba, kterou znám jako kdyby strašně dlouho, jen jsem dlouho nevěděl jako kluk, co přesně to je, protože film Excalibur obsahuje citace několika skladeb, například Orfových Carmina Burana, a také tam opakovaně zazní právě Siegfriedův smuteční pochod. Tam jsem se, ten film je myslím z roku 1980, s ním setkal poprvé a kdykoliv mohu, tak si jej pustím, zejména když se vedle mě děje něco závažného a tak dále, nevyhledávám to vždy, ale to je muzika, panečku.
0: A vybral si s berlínskými filharmoniky a Herbertem von Karajanem. A připojíme ještě, aby zazněl i ten zpívaný Wagner, tak a závěrečný zpěv Brynhildy ze třetího dějství. Toho už se chopí Nina Šteme, Orchestr Národní opery v Paříži a Filip Jordan.

0: Soumrak bohů a Richard Wagner, tak to byly teď dvě ukázky právě z této čtvrté opery ze slavného Ringu tohoto autora. Ovšem Vojtěch Střítezký sám přiznal, který je hostitelem dnešní návštěvy, že hudba Richarda Wagnera přeci jenom není možná úplně tou nejčastější tady na Smetanově Litomyšli, ke které ty vytváříš dramaturgii a s jejím uměleckým ředitelem. Za to třeba hudba Joaquina Rossiniho, konkrétně Lazebník sevilský, ten se tady ohřál, je mu tady hezky. A dokonce zažil i docela, pokud si vzpomínám, tuším, že to bylo před rokem nebo dvěma, tak zažil docela hezky netradiční uvedení.
1: No to na něj vzpomínáme všichni rádi, protože to byl Lazebník sevilský, tři vykřičníky podle toho ostravského loga s třemi vykřičníky písničkář Jarek Nohavica přebásnil libreto do té jeho kouzelné češtiny. A musím říct, že jsem na opeře, na Smetanově Litomyšli, dlouho neviděl diváky se tak upřímně řechtat. Nastudovali to umělci z Národního divadla Moravskoslezského Ostrava, jednak je to báječná inscenace, veselá sama o sobě a navíc Svatopluksem a všichni další solisté. Bylo to prostě skvělé představení a ty slovní a hudební žerty se tam snoubily tak dokonale, že zkrátka nešlo jinak, než se smát. Samozřejmě, že někteří lidé považují možná tu poetiku Nohavicovou za příliš odvážnou, ale myslím, že je to velká minorita. A jsem rád, že ten Rossini může zaznít právě po Wagnerovi, abychom nebyli jenom smrtelně vážní. Já mám kontrapunkt rád v muzice i v životě a prostě po tom trošku temném Wagnerovi, když si pustíme Lazebníka, to bude jedině dobře. Navíc já jsem zase vybral, já nevím, jestli to není ode mě takové nějaké příliš troufalé, že tady zpívá Brintervl a další, zkrátka bas baritonové, role baritonové, protože jsem vybral Cavatinu Figara v podání umělce, který tady zpívá nesmírně často, Ivan Kusnier, solista opery Národního divadla v Praze. I tuto árii tady samozřejmě zpíval, on to tady má moc rád, protože je velký rybář a když už je v Litomyšli, tak si jde s jedním kamarádem zarybařit. Prostě Largo al factotum je opravdu taková, já nevím, jak to říct, symbolická árie z té opery.
0: Já se ale stejně zeptám ještě určitou paralelou, už jsme tady probírali limity zámeckého nádvoří, jaké jsou určité mentální limity, ať už vás jako iniciátorů tohoto festivalu a diváků ohledně toho, co chtějí a mohou přijmout. Když si vezmeme právě ten příklad toho Lazebníka se třemi vykřičníky, do jaké míry se pouštíš do odvážných dramaturgií a kde už si myslíš, že by to bylo moc pro tento festival?
1: Joj, to jsme se ocitli na tenkém ledě. Musím říct, že se situace trochu vyvíjí. Na druhou stranu respektuji a uznávám, že Litomyšlský festival je založen na poměrně tradičním divákovi, na posluchači, který preferuje klasiku. Ostatně já k ním patřím také. Já nejsem přes příliš velký modernista, ale na rozdíl od některých, a teď, ať to nikdo pro boha nebere doslovně, tady naznačují uvozovky konzerv. Prostě budu tady hrát hudbu Miloslava Kabeláče, hudbu Luboše Fischera, hudbu Dmitrie Šostakoviče. Postupně Karla Husy. Zkrátka se nedá jenom hladit a elegantně se usmívat. A hudba je prostě více vrstevnatá a samozřejmě jsme letní festival. Všechno musí mít nějakou mez. Takže se asi nedá očekávat, že bychom se stali najednou festivalem hledačským, ať už ve smyslu scénografií, režií. Mimochodem to já docela upřímně nesnáším. Takové ty pokusy o přenosy děje a aktualizace a hlavně buďme hodně originální, ať je tam hodně mrtvol, ať tam jsou kostýmy, které šokují. Ne, já si myslím, že opera je především hudební divadlo, v níž jde o hudbu, drama, ale šokovat to umí každý hlupák. ale udělat operu tak, jak ji skladatel a libretista zamýšleli a představit ji dnešnímu divákovi. Samozřejmě, genium to je dáno. Když si vzpomenete na Četovu stěnu Davida Pountneyho, no tak to prostě je kongeniální. Když vidím Hermanovi hry o Marii, no tak to je prostě výjimečné a čas od času se zadaří. Já jsem třeba viděl jen dvě inscenace české Lady Macbeth Mcenského újezdu a obě byly vydařené, jak ta Nekvasilova v Ostravě, tak kdysi Radoková v Praze, kterou dirigoval František Preissler, velký kamarád, předčasně zesnulý, bohužel. Obecně vzato se snažím, aby diváci nám neodcházeli z koncertů a zejména tedy z oper tím, že jim připravíme nehorázně pro mě nepřijatelný zážitek. Nedávno jsme byli s kolegy v Drážďanech na Prodané nevěstě a já si myslím, že to by zdejší publikum asi úplně nevydýchalo, protože ten přesun byl do toho Kecalova baru až příliš z mého pohledu a zejména, nechci mluvit o jedné konkrétní inscenaci, se tam smíchalo několik stylů kostýmů od diskotékových a diskotékových koulí a do toho staré české možná kroje. Zkrátka a dobře, přesahy nemám úplně rád, když je nedělá někdo, kdo přesně ví, co tím chce říct, kdo přesně ví, jak to zapůsobí na toho diváka. A takových lidí zas tak mnoho není.

0: Jsme na návštěvě stále v kanceláři Vojtěcha Stříteského, uměleckého ředitele Smetanovy Litomyšle. Koukáme na ono pověstné zámecké nádvoří, které se stává rok co rok dějištěm tohoto festivalu a zaznívá na něm i italská hudba. My se teď od toho lazebníka Sevilského, o kterém jsme mluvili, od Rossiniho posouváme k Puccinim. Jak má vlastně Smetanova Litomyšl ráda italské opery, italské autory? A když bych se zeptala i takovou podotázkou právě na Pucciniho a jak ho má rád Vojtěch Stříteský, tak jak by to dopadlo? No,
1: začnu u té Itálie na italském zámku, protože jej postavili italští architekti, se samozřejmě italské opeře daří dobře, ale musím dodat momentálně, protože v minulosti italská opera naprosto nepadala do úvahy, že by se na Smetanovském festivalu hrála. Ještě jakž tak, že by byl v 80. dříve vůbec ne letech přijatelný Verdi, ale verismus to v žádném případě, to argumentovali takový ti bigotnější zastánci smetanovských názorů, že tedy verismus je v přímém protipólu proti hudbě a duchu hudby Smetanovy. Musím říct, že mě už dneska už nějaký čas nechávají tyhle ty půdky úplně jako chladným a vůbec se tomu nevěnuju, protože prostě teď to řeknu nesmírným kliše, buď je hudba dobrá, nebo je hudba špatná. Hudba Pucciniho je vynikající a mám pocit, že nehrát tohoto autora, protože se špatně snáší s poselstvím hudby Smetanovy, je prostě dávno překonané. Já se snažím, když někde je nový Puccini, tak jej samozřejmě na festival přivést a tak jsme letos uvedli triptych. Ale ta návštěvnost prostě není hned taková. Samozřejmě, když nasadím Tosku, Madame Butterfly, Manon Lescaut, tak to je zájem hnedle jiný. Já jsem mám s Pucciniho samozřejmě celoživotně, jako každý muzikant, nějaké styky, kontakty, posluchačské, interpretační a tak. A já jsem včera mluvil o návštěvách Itálie a tady jednu bych si dovolil zase takovou připomenout. Jel jsem do města Montalcino, které je domovem toho slavného hutného Brunella, protože já jsem na červené víno, což ostatně víš, a asi 25 kilometrů tam odtud je město Montepulciano. Krásné na takovém kopci, jak už to v Toskánsku bývá. A já jsem se v tom městečku zamotal do těch uzonkých uliček a najednou jsem se octl v úplném centru toho Montepulciana, v historickém centru na náměstí San Francesco, a proti mně byla vinárna nebo enotéka, lépe řečeno, která se jmenovala Eluce van le Stelle. Mile svítily hvězdy, no tak samozřejmě, co jsem jiného udělal, jestliže narazím na jaksi vinárnu tohoto jména, což je podle mě jedna z nejkrásnějších Pucciniho árií, zpívají samozřejmě Cavaradossi, kdo by nevěděl, v opeře Tosca, tak jsem se tam posadil ke stolečku a díval jsem se na zapadající slunce, vycházející hvězdy, popíjel jsem jejich nádherné vino nobile di Montepulciano, vznešené montepulčanské víno, a seděl jsem ve vinárně s úžasným názvem a ještě navíc reproduktorů tiše zněl Puccini. Takže jsem moc rád, že se k Tosce dostaneme i v našich ukázkách, že si budeme moc pustit tuto árii. Já jsem našel jednu moc pěknou, ale velmi starou nahrávku Richard Lewis z roku 1959, ale pak, a to je zajímavé, na tom jsme se shodli, že bychom si mohli pustit závěrečnou finální scénu.

0: Vojtěch Střítezký, hostitel dnešní návštěvy na Českém rozhlase D-dur a umělecký ředitel Smetanovy Litomyšle nás teď zavedl jednak do období verismu za hudbou Giacomo Pucciniho a také do 50. let, ale když se vrátím do té současnosti, pro mě třeba musím přiznat, byla jedna z určitě ikonických inscenací této opery. Nedávno jsem ji viděla v Brně ještě na výstavišti, když Janáčková opera hrála v tom provizorním prostoru a bylo to velmi působivé, inscenace Jiřího Heřmana. Ta konec konců vlastně ale tady byla na Smetanově Litomyšli.
1: Byla, ona je docela náročná technicky a pan šéf opery a zároveň režisér představení Jiří Heřman kolem ní měl spoustu práce a starostí, ale byla prostě nádherná. Měli jsme tady v titulní roli Majdu Hundeling, která byla vynikající. Vůbec Jiří Heřman je osobnost stejně jako Jiří Nekvasil a někteří další tvůrci, kteří mají náš festival rádi v oblibě a nedělá jim potíž inscenaci přizpůsobit našemu prostředí, ba dokonce jej třeba ještě zapojit do těch inscenací, tak z toho máme vždycky radost. No a já když si jenom vzpomenu právě na tu jeho tosku tady, tak si taky musím nutně vzpomenout na rok 96, kdy jsme neměli kryté nádvoří a kdy jsme měli na programu dvakrát tosku a jednou jsme ji odehráli v naprosté pohodě v italské noci a druhý večer, kdy měla tosku zpívat Eva Urbanová, tak byla průtrž mračen, jakou si nepamatujeme a stěhovali jsme tosku do aukční haly, která nebyla nějak zvlášť moc připravená na ten eventuální přesun, ale tedy to byla logistická akce, no, nezapomenutelná, ale nakonec jsme tu tosku odehráli, tak s toskou mám své zkušenosti. Mimochodem, když přijel první a takový velký tenor, tedy on byl malý postavou, ale velkým hlasem do Litomyšle v roce 92 Gaetano Bardini, tak samozřejmě i Lucio van Lestle také tady zpíval. A od té doby v podstatě tuto árii zařazují většinou tenoristé, kteří k nám jdou na gala koncert.
0: Italskou operu má zdejší zámek jistě rád už pro ten svůj původ, pro ten svůj styl architektonický. Jak je to s operou francouzskou, která vůbec se možná těší tak trochu, řekněme, roli popelky mezi operami? Možná je to tou určitou neznalostí, menší přístupností té hudby, menší hraností těch titulů, ale teď narážím na to, že si pro nás vybral část Hoffmannových povídek Žaka Offenbacha.
1: Hoffmanky se, tedy jak říkáme my, Hoffmanky se naštěstí sem tam uvádějí, teď budou v Brně, v Janáčkově opeře, mimo jiné. Samozřejmě, že se hrají opery Charlesa Gounoda, ostatně jsme tady měli Fausta a Markétku. Já jsem nicméně árii z Hoffmannových povídek vybral tak trochu proto, že jí mám s jedním interpretem, na nějž má Smetanova Litomyšl i já osobně velké vzpomínky. Byl to ruský tenorista Sergej Larin, který bohužel docela předčasně zemřel, už je to pár let, a ten tady měl gala koncert, kde tuto árii o malém Žakovi zpíval. Nemůžu říct, že bych slyšel víc tenoristů živě, snad jednou v Obecním domě Viazona, který by vystřihl tolik árií v jednom večeru. Ten Sergej Larin tady odspíval 13. Všechny ty nejnáročnější, co si umíte představit, včetně Prince z Rusalky, Kalafa, Nessundorma a tak dál. Prostě všechno to nejtěžší, relativně nejtěžší, protože co je těžší, je 7 vysokých C, že jo, nebo prostě nějaká charakterní tenorová role, to tady se nebudu pasovat do role soudce. V každém případě na Sergeje Larina moc rád vzpomínám, protože to byl nesmírně pokorný a prostý člověk, velmi přátelský a vidíte, zemřel docela mlád.

0: Sergej Larin jako další typ Vojtěcha Střítezkého do dramaturgie nikoli v Smetanovi Litomyšle, ale naší návštěvy, kam nás pozval, jsem do své pracovny na zámku, na státním zámku Smetanova Litomyšle. Ovšem, Vojto, když se dostáváme k těm interpretům, kteří prošli tvýma dramaturgickýma rukama, tak určitě tam je mnohokrát zapsaný a říkám, že je, protože stále je aktivní a činný Richard Novák. My se k němu teď dostáváme, protože si vybral výsek z opery Rusalka, kde on je v roli vodníka. Tak co Richard Novák a vůbec hudební přátelství, která musí určitě vznikat, protože pokud takový interpreti procházejí Smetanovými Litomyšlemi, neříkám rok co rok, ale v nějakém pravidelnějším intervalu, tak to už se musí narodit asi mnoha hudební přátelství.
1: No já pevně doufám, že právě s mistrem Novákem, i když on nechce, abychom mu říkali mistře, jedno takové máme, vždyť on tady vystupoval asi 40krát, tomu prvnímu vystoupení už je přes 50 let, on tady zpíval někdy ve 63. roce a já, když jsme připravovali dramaturgii tohoto pořadu, tak jsem velmi váhal, kterého vodníka, protože je to moje milovaná role, kterou jsem samozřejmě na studiích často zpíval a říkal jsem si Eduard Haken nebo Richard Novák. To jsou pro mě dva takový nejlepší představitelé, jakkoliv jsou fyzicky, tou fyzickou podobou dosti rozdílní a nakonec, když jsme doznali, že Eduard Haken bude mít biblické písně, tak jsem moc rád, že Richard Novák zazní jako vodník. Ostatně Rusalka byla z mého pohledu tou nejlepší možnou operou do zámeckého amfiteátru. Viděli jsme tam mnohé zajímavé inscenace, asi vůbec nejvíc lidé budou vzpomínat na Heřmanovu a Hrušovu Rusalku, kdy se konalo první dějství v zahradě, druhé dějství v nádvoří zámku, tak, jak to děj předepisuje, a třetí dějství zase zpátky v amfiteátru. Jednou tedy, protože jsme to hráli třikrát, byla tak strašná zima, že jsme prostě oznámili, že už se z druhého nádvoří na třetí dějství do amfiteátru nebudeme stěhovat a odehráme ho také v nádvoří. A ozval se takový obrovský aplaus, že my jsme se trochu báli, že nám lidé vynadají, ale oni už byli tak prokřehlí chudáci, že měli takovou radost, že nás vytleskali, že tedy mohou zůstat v nádvoří, kde je přeci jenom trošku největší teplo, ale nebyla tam tak strašná zima, abych to řekl přesně. Vůbec Rusalka je báječný, dle mého soudu nejlepší operní opus Antonína Dvořáka, také se nejčastěji hraje se na celém světě, i když to, co jsem viděl jednou z Berlína, to už bych nikdy v životě vidět nechtěl, ani to, co se před lety hrálo v Bratislavě. A tak já si myslím, že Rusalka je pohádková opera. Někteří lidé říkají, že trošková inscenace, kterou jsme tady hráli, je kýč. Já si to tak úplně nemyslím. Já se zkrátka přikláním k tomu, jak to Dvořák a Kvapil mysleli a ten troška to pochopil dobře.

0: Richarda Nováka nám teď představila, připomněl Vojtěch Střítezký, hostitel dnešní návštěvy v Českém rozhlase D-dur, protože právě tento pěvec tvoří také asi jednu z ikon Smetanovy Litomyšle, že Vojto? Musíme doplnit ještě, kdo zpíval v těch dalších rolích. Z toho druhého dějství jsme si pustili poměrně velký úsek Rusalky.
1: No tak Gabriela Beňačková, která také psala dějiny a píše dodnes tohoto festivalu, protože u nás vystupovala samozřejmě nejen jako Rusalka, ale v poslední době například v oratoriích Sylvie Bodorové měla tady samostatný recital a myslím, a teď se nechci plést, to byl pan Ochman. Jednou z velkých osobností české operní scény posledních 30 let je bezesporu Eva Urmanová. A já bych moc byl rád, kdybychom mohli posluchačům pustit něco, co jí této vynikající zpěvačce bylo a je takřka nejvlastnější, a to je role Libuše. Já zkrátka, kdykoliv slyším proroctví Libušinu, tak mám slzy na krajičku, vůbec se za to nestydím a myslím, že zdaleka nejsem jediný. Je to věc, která nás všechny dojímá, když si vezmete tu hudební krásu i to mimohudební poselství, co kněžna vidí a tak dál. Navíc to Smetana úžasně vygradoval, když pak nastoupí ten sbor, tak víte, to není nějaké plané vlastenčení, to už opravdu tedy to je národ, který neskoná, abychom to řekli doslovně. Já mám na Evu Urbanovou jen ty nejlepší vzpomínky. Ona tady byla Libuší nejen na 40. ročníku Smetanovy Litomyšle v roce 1998, ale také o 10 let později, když byl 50. ročník festivalu, tak jsme Libuší zahajovali také s Evou Urbanovou v titulní roli. Prostě ona, víte, je to strašně těžká role. Já si samozřejmě nepamatuji Podvalovou, mám ji tady na nahrávce, ale stál jsem o to, abychom pustili Evu Urbanovou. Byl jsem ve 84., kdy to byla Gabriela Beňačková v amfiteátru, to zpíval, to byl rok české hudby tenkrát. A ta Eva Urbanová prostě tam má něco, co mě nějak zvlášť se dotýká, nevím proč, a asi se o tom hloupě mluví, to se víc cítí.